Avesemenizda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z toho uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a spopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali, když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkaní díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální

0: chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
1: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické, ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
0: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
1: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
0: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem stovky, 120 korun, ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
1: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
0: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
1: Jaké hodinky nosí hodina?
0: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
2: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Pražský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím. Myslím, že jsme ji ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: úvod. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte.
1: To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on! Tomáš Klus se zdraví! Těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na psání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako... No,
4: v nákupáku?
5: V nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No, to je... Ale zase, my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A vy...
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jule Verna, 15-letý kapitán.
2: Ano,
6: takový.
2: Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
6: A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak mi vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo?
0: A tebe nejde přelaďit.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozhodu.
2: Že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi klíto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý postel, u koin kojitem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracovalo?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasové televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie.

0: Českého rozhlasu hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
1: Jeden

0: tot vdechovat.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Máme webkamu.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu

0: společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
1: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
2: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
1: Objímali jsme.
2: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že to tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
4: vás. Já bych tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
5: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
6: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
3: Odkud, z Brandejsa?
6: Z Horoušan.
3: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
7: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
3: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
7: Pouhých 196 cm.
3: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
8: Přesně tak. No.
3: A paní má ještě rovnou...
8: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
10: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
7: A.
3: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
7: No jasně.
3: Proč?
7: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
8: V životě jsem to nepila.
3: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
6: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
3: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
8: Je to tak.
3: No?
8: Ne, jenom trenér.
3: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
6: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
3: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
7: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
3: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
5: B, Silvestr.
3: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
5: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
3: A vy si je pamatujete takhle všechny?
5: Samozřejmě.
3: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
5: Já si každý ráno s ním probouzím.
3: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
7: Já bych dal B.
3: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
7: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
3: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
4: Je to tak.
3: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček? A nebo za C. Měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
6: Myslím si, že je jedináček.
3: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
3: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan? Za B Angelika? A nebo za C James Bond? Viktor se hlásí.
7: Mě ten James Bond zní jako reálně.
3: Proč myslíte, Viktore?
7: tak jako časově tak vychází James Bond v té době jako byl docela trendy.
3: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
6: Typnu si, že je to Angelika.
3: Pane řediteli.
2: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
3: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
6: Já typu 1965.
3: Viktore?
7: A já bych dal 1970.
3: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
2: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
3: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
11: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V České republice bude extrémní teplo a záchranáři varují před kolapsy. Stavba druhé pyramidy v Kutnohorské Kostnici bude hotová do konce června a počasí v regionu slunečno a horko, maxima kolem 38 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkné ráno. V České republice o víkendu hrozí extrémní vedra. Teploty podle meteorologů mohou být až kolem 40 stupňů. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit, mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat výrazně pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovouto chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
2: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jen trvalo zhruba 3 roky. Hotoví budou do konce června. Za práce na jedné pyramidě zaplatí sedlecká farnost 20 milionů korun, upřesní ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
4: Pro mě jako pro správce Kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
2: Obyvatelé Dnebohu na Mladoboleslavsku si právě dnes připomínají tragický sesuv půdy ze 27. června roku 1926. Pohybující se zemina tam před 100 lety zavelela celkem 11 domů. Lidé je stihli včas opustit, nikomu se nic nestalo. Podle geologa Filipa Hartwicha neštěstí způsobily silné deště.
5: 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečno a také mimořádně horko. Bude jasno až skoro jasno, maxima vysoká mezi 36 a 39 stupni a hlavně v Dolním Polabí výjimečně přes 39. K tomu slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Opatrně na okruhu, exit 16, výjezd od D7. Ten výjezd z dálnice je uzavřen, probíhají tam nějaké práce na silnici a probíhat budou až do 16. hodiny. Tak pozor na to.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dobré ráno, je tu Český rozhlas Hradec Králové a vy s námi se znovu probouzíte do dalšího krásného sobotního rána. Jak jste slyšeli, bude horko, tak na to dávejte pozor. My se vás tím tropickým dnem pokusíme provést co nejpříjemněji. Víte, že třeba lidské tělo naštěstí disponuje osobní klimatizací. Jak funguje, to se vám pokusíme zprostředkovat v první dnešní reportáži. A také se podíváme na spotřebitelský servis. Dnes v něm otázka na nákup nářadí v supermarketu. Je tam totiž riziko chybějícího servisu. I to nám přiblíží a poradí Josef Černý. Buďte s námi, ať přežijeme úspěšně a ve zdraví a hlavně s úsměvem dnešní den.

0: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Budou na některých místech zřejmě se teploty blížit i 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát hlavně lidi se srdečním onemocněním nebo seniori. Marek Hensel zjišťoval víc podrobností.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krátce po čtvrt na šest, v sobotu 27. června je na čase říct si, jaké nás dnes čeká počasí, i když předpokládám, že asi sami tušíte. Ano, horko bude pokračovat. Pro dnešek meteorologové předpovídají jasno až polojasno, polojasno zejména na horách během dne. Teploty budou šplhat k 35 až 38 stupňům. Je možné, že se i u nás v Královéhradeckém kraji dotknou 40. Na horách by mělo být do 33. Vítr bude jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky po ránu očekávejte ještě mírně nepříznivé, během dne budou už ale většinou dobré a bio zůstává stále na trojce právě kvůli horku. Tak s tím počítejte.
0: Techno.
2: Družice studentů VUT je už ve startovacím modulu rakety a čeká na let do vesmíru. Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého. Expedice Monoxylon zvládla na jeden zátah přes 100 kilometrů na širém moři. Čeští vědci testují palivové články pro vodíková letadla. Vědci vyvíjejí systém s AI technologií pro přesné mapování stavu lesa. Tyto i jiné zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Dobré ráno, je tu další díl spotřebitelského servisu a v něm otázka na nákup nářadí v supermarketu. Je tam totiž riziko chybějícího servisu. Pokračuje Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Šimon. V marketu jsem si koupil levnou vrtačku neznámé firmy. Za pár dnů ale přestala vrtat, takže jsem ji odvezl do obchodu, kde byla sepsána reklamace, ale přitom mi řekli, ať přivezu ještě krabici a všechno ostatní, že mi vrátí peníze. Prodejce prý vrtačky neservisuje a jinou na výměnu nemají. Jak mám dál postupovat? Pane posluchači, někteří prodejci opravdu servis nezajišťují, takže postupujte podle pokynů prodejce, jiná možnost stejně není a příště si raději připlaťte a kupte si výrobek značkový.

Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří je stále zastavený provoz. Osobní vlak se tam včera srazil s nákladním automobilem. Omezení potrvá zhruba do 10 hodin. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Ve Vamberku dnes končí mezinárodní krajkářské slavnosti. Závěrečný den nabízí na různých místech města výstavy, porodlický jarmark, módní přehlídky nebo koncerty. Dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. A bude polojasno až jasno, teploty 35 až 38 stupňů na horách do 33, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nová nehoda dvou osobních automobilů je na silnici 36 na trase mezi Dolními Ředicemi a Holicemi. Na místě jsou záchranáři, počítejte tady se zdržením. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno, je 5 hodin 38 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a teď ten pravý čas na to podívat se do dnešních novin.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Do Trutnova dnes zamíří milovníci historie, pokračují tam oslavy 160. výročí bitvy u Trutnova. V městském lesoparku a areálu Paradráha budou k vidění historické uniformy, zbraně i vojenské vybavení rakouské a pruské armády. Připravené jsou ukázky střelby z děl, vystoupení jezdeckých jednotek a v 15 hodin také rekonstrukce samotné bitvy. Víc

typ spojuje centra města s valdštejnskou loďí a podle odborníků jde svým rozsahem, stáří i zachovalostí o výjimečné stromořadí, které v Česku nemá obdoby. Dovolená autem letos vyjde dráž, informuje o tom deník Právo. Cesta k moři zdražila hlavně kvůli cenám pohonných hmot. Oproti loňsku je nafta asi o 2 koruny a 50 haléřů na litr dražší, benzín zhruba o 4 koruny a 50. Analytice proto radí natankovat plnou nádrž ještě v Česku. Například proti Rakousku se dá na litru nafty ušetřit až 8 korun. Více si letos připlatíme také za dálniční známky a mýtné. Další noviny, tak na to se podíváme přibližně za hodinu.

0: Tento víkend ožije Špindlerův mlýn tradiční poutí. 33. ročník nabídne koncerty, pouťové atrakce, regionální dobroty i program pro děti. Zahrají například Jojo Band, Debbie a nebo také Lake Maui. Pokud míříte do Krkonoš, může to být příjemný tip na výlet pro celou rodinu. Teď je 6:15.
1: Počasí.
0: Čeká nás další slunečný a opravdu horký den. Bude jasno až skoro jasno, jen odpoledne se hlavně na horách může objevit trochu oblačnosti. Teploty vyšplhají na 35 až 38 stupňů, na horách bude kolem 30. Foukat má jen slabý vítr, takže horko pocítíme naplno. Nezapomeňte na pitný režim a pokud můžete, vyhněte se polednímu slunci.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40

30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Kdy hledáme signál?
1: Vy signál hledat nemusíte, protože nás máte stále naladěné. Teď je 5 hodin 48 minut a slovo budou mít děti. Před 80 lety zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Vědí děti, k čemu vlastně banky slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
2: Kdo pracuje v bance?
3: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
2: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
3: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
2: A kolik tam můžu dát peněz?
3: Kolik chceš.
2: Co ty si myslíš, že je banka?
4: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
3: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
2: A proč to tam hlídají?
3: Aby tam zloději nekradli.
2: A jak to můžou ukrást?
4: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
2: A co by mohli ukradnout?
4: Peníze.
2: A kolik peněz?
4: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
3: Schovávají se do trezoru, aby je zloděje jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.
5: A takhle to vidíme my.

Za 5 minut tady bude 6. hodina, také si pospěvujete. Tahle písnička změnila hudební historii, když Beatles v roce 1963 vydali She Loves You. Nikdo netušil, že se z ní stane nejprodávanější britský single 60. let. Zaujala nejen chytlavou melodií, ale také neobvyklým začátkem. Místo klasického úvodu se tam spustí rovnou to energické She Loves You, a právě to se stalo symbolům celé Beatlemanie. Tak jsme rádi, že jsme si tu písničku mohli společně vyslechnout i teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli už se těšte na aktuální zpravodajství.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Špindlerův mlýn zná budoucí podobu centra. V Trutnovské nemocnici začala stavba parkovacího domu. Čeští záchranáři dnes odletí do Venezuely. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. Špindlerův mlýn zná výsledky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí podobu centra města. Odborníci vybrali návrhy týmu Sadovský a Architects a ADR. Podle nich nejlépe zachycuje přeměnu krkonošského města. Výsledky soutěže poslouží jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem, říká členka poroty a architektka Eva Jiřičná.
2: To bude dlouhá doba, než se ten projekt realizuje. A jaký je postup, jaké je přemýšlení těch lidí do budoucna, protože to, co vidíme dnes, tak velice pravděpodobně se trošku změní vývojem a časem.
1: V areálu nemocnice v Trutnově začala stavba parkovacího domu bezmála za 200 milionů korun. Pětipodlažní objekt nabídne 276 parkovacích míst, včetně stání pro nabíjení elektromobilů. Důvodem výstavby je podle zástupců hejtmanství současný nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice. Hotovo má být příští rok v září. Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze suti. Nebude v něm 70 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby nebo kynologové sepsy. V jeho americké zemi budou pomáhat s následky zemětřesení, které v polovině týdne zasáhly severní pobřeží. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není zatím podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové jasné.
3: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
1: Zemětřesení má přes 900 obětí, víc než 3300 lidí je zraněných. Sport. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. V těchto chvílích začaly zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. Počasí. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut je na silnici 36 u Dolních Ředic na trase mezi dálnicí 35 a Holicemi. Na místě jsou záchranáři a policie, s opatrností ale projedete. A kvůli krajkářským slavnostem jsou ve Vamberku zcela uzavřené ulice Pekelská a Husovo náměstí. Sledujte objízdné trasy. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré sobotní ráno z frekvencí Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 6 hodin a 4 minuty. Je tady také první den letošních letních prázdnin. Startuje také poslední červnový víkend a navzdory horku je vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové stále svěží. Abyste se zasmáli, čeká vás v této hodině báječná historka s hercem Jiřím Sovákem a už za pár minut se v hradeckých minutách vrátíme do doby po 30-leté válce, kdy v Hradci Králové značně poklesla kvalita městského úřadování. Zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 6 hodin 10 minut dalším dílem pokračuje seriál K dějinám města Hradec Králové, které pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Minule jsme mluvili o velkém poklesu kulturní úrovně ve městě v době 30leté války. Promítl se i do kvality městského úřadování a znalosti městského práva. Jana Vojtíšková doplní další příklad.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes si jako názorný příklad uvedeme spory městské rady s arciděkanem Černovským, který do úřadu nastoupil na konci 20. let 17. století a záhy začal mít s městskou radou konflikty. Počátek dohadů spočíval v arciděkanově stížnosti, že mu obec dluží za poslední čtvrtletí deputát. Následovalo oboustranné obviňování, jehož průběh v řadě ohledů poodkrývá dobovou právní praxi, respektive v řadě ohledů porušování právního pořádku. Hradečtí například Černovskému vyčítali, že si neprávem přisvojil k užívání obecní baštu u svatého Antonína. Arciděkan se podivoval, že mu radní nepřejí ten kousek půdy, který chce používat jako zahrádku. Současně zpochybnil vlastnictví pozemku obcí, neboť tam prý v místech špitálu původně stál klášter, který obec přeměnila na špitál. Arciděkan dokonce prohlásil, že bude-li chtít, může ty báby, rozuměji osazenstvo špitálu, vyhnat. Udivuje i reakce radních, kteří na to odpověděli, že nikdo z nich původní vlastnické vztahy nepamatuje, že vše bylo konáno svědomím panovníka a bylo to zapsáno do městských knih. Touto neznalostí poměrů ovšem nahráli arciděkanovi, který se následně oháněl seznamem dalších podle něho sporných majetků v držení obce. Stačilo tedy jedno desetiletí, aby se z městské kanceláře vytratil právnický a písaři přestali být důležitou odbornou oporou městské rady. O špitálu svatého Antonína jsme si již vyprávěli a proto si jistě pamatujete, že byl v roce 1379 opravdu založen obcí a že na Mýtském předměstí nikdy žádný klášter nestál. Spory s arciděkanem se poté vyhrotily natolik, že je nakonec musela řešit až arcibiskupská konzistoř. Jak svízelnou musela být atmosféra 30leté války, dokládá reakce hradeckých z dubna 1631, kdy prosili arcibiskupa, aby jim ponechal jejich arciděkana Černovského, že je to člověk, se kterým sice měli jisté neshody, ale již je vše v pořádku a on vykonává svůj úřad velmi dobře, dokonce je prý milován lidmi. Obava, že by mohl být do města dosazen ještě problematičtější člověk, vedla konšely k falešnému vykreslení hradeckého duchovního. Rozhodnutí však již padlo a do Hradce měl nastoupit nový arciděkan v souvislosti s myšlenkou vybudovat ve městě biskupství. A jak již víme, hradečtí byli zásadně proti tomu.
1: Hradecké minuty.

0: Přesný čas je 6 hodin a 16 minut a možná přemýšlíte, co budete dnes dělat, jestli zůstanete raději zalezlí doma, anebo skutečně zkusíte někam vyrazit. No tak, my pro vás máme takový tip, pokud o prázdninách zamíříte na zámek v Náchodě, můžete s dětmi vyrazit na speciální prohlídku. Zábavnou formou je přenese do druhé poloviny 18. století a ukáže, jak se žilo na šlechtickém sídle.
1: Počasí.
0: Počasí se ani dnes příliš měnit nebude, převládat bude jasno nebo skoro jasno, během dne jen místy na horách polojasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 35 až 38 stupňů, v horských oblastech to bude potom až do 32. Vítr zůstane slabý, takže ochlazení nepřinese. Pokud vyrážíte ven, myslete na dostatek tekutin a nenechávejte v zaparkovaných autech děti ani zvířata.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: To byla zpěvačka Anna K. Dospívala v 6 hodin 22 minuty a teď už si díky našemu archivu bere slovo Miroslav Horníček. Než se s vámi podělí o dva vtipy, ještě nás jeho vyprávění zavede na jednu plzeňskou toaletu.
1: Jednou byl Jirka Slovák na obědě v Prazdroji a dal si asi 2 nebo 3 piva a jak je známo, pivo je takové močopudné. Tak pak šel na toaletu, konal a vedle něj konal plzeňák nějaký. Ten se na něj najednou otočí, protože dlouho konali vedle sebe. A ten plzeňák mu povídá, pane Slováku, taky máte ten dojem, že nám to pivo jenom půjčujou? To mě připomíná jeden anglický fór, jak v takovém londýnském klubu dva gentlemani odcházejí a jdou spolu na toaletu a vedle sebe konají takovou malou potřebu, že jo. Skončí a ten jeden jde k vodovodu, meje si prsty a ten druhý jde rovnou ven. A ten od toho vodovodu na něj volá a říká, poslyšte příteli, nás v Oxfordu učili, že po tomto úkonu si má gentleman omýt prsty. A ten od těch dveří se otočí a povídá, nás v Cambridge učili, že hlavní věc je ty prsty si nepochcat. Kde jsem slyšel taky jeden takový typický anglický, jak velice bohatý Angličan si koupí v džungli pozemek, pustinu, bahno, stromy, no neuvěřitelné. A ostatní kamarádi mu říkají, to si koupil? On říká, jo, to jsem koupil, to je teď moje. Přijďte za 3 roky a budete se divit, co já tady vybuduju. Tak oni skutečně za 3 roky přijedou a tam nádherný anglický park, 3 domy, jeden hezčí než druhý. A oni říkají, člověče, to si vybudoval? Říkají, jo, to jsem vybudoval. A říkají, a co, tady ten první dům? Říká, tam bydlím. V tom prvním domě bydlím. A ten druhý, to je klub, tam chodím každý pátek. A co ten třetí dům? Říká, tam je klub, kam zásadně nechodím.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: O víkendu můžou teploty přesáhnout i 40 stupňů. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jen minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. V případě nevolnosti je pak nutné vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Oblastní nemocnice Náchod pořídí jako první krajské zdravotnické zařízení v regionu robotický operační systém za 37 milionů korun bez DPH. První pacienty by měl operovat na podzim. Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty může dlouhodobě trápit například bolest hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. Obec Malá Úpa pořádá v historickém centru u kostela svatých Petra a Pavla svatoúpský jarmark. Podle organizátorů oslavuje staré místní tradice. Program začne v 10 hodin. Fotbalisté Cap Verde remizovali na mistrovství světa se Saúdskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda dvou osobních aut se ještě vyšetřuje na silnici 36 u Dolních Ředic na trase mezi dálnicí 35 a Holicemi. Na místě jsou záchranáři a policie, s opatrností projedete. Ze silnic vše, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Pták Rosomák a Olympik 6 hodin 37 minut.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Mladá fronta dnes informuje, že stát prodal pozemky pod hotelem Horal ve Špindlerově Mlýně. Novým vlastníkem se stala společnost Beta Hotels, která hotel provozuje. Za 2,5 hektaru zaplatila více než 176 milionů korun. Hotel Horal prošel před několika lety rozsáhlou rekonstrukcí za 300 milionů korun a patří k největším ubytovacím zařízením ve Špindlerově Mlýně. Hradecký deník píše, že některé školy v Orlických horách bojují o přežití. V Olešnici už od září končí malotřídní škola. V Deštném není jisté, jestli se otevře druhý stupeň. Důvod je prostý, chybějí děti. Například v Olešnici letos školu dokončilo 11 žáků, ale na podzim by jich mělo nastoupit jen 7. Obce proto hledají způsoby, jak přilákat mladé rodiny. Mladá fronta dnes uvádí, že koupací sezóna na Stříbrném rybníku Hradci Králové zatím nezačala podle představ. Hygienici kvůli zhoršené kvalitě vody doporučují do rybníka nevstupovat. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho. Od začátku roku do rybníka prakticky nepřitekla nová voda. Správci věří, že pokud se kvalita vody v příštích rozborech zlepší, bude možné koupání znovu doporučit. Deník Právo přináší rozhovor s bioklimatologem Miroslavem Trnkou, podle kterého bude sucho v Česku stále častější. Nejvíce ohrožené už jsou dnes jižní oblasti Moravy a Polabí. Postupně se ale problém rozšiřuje i do dalších částí republiky. Odborník upozorňuje, že změna klimatu se dotkne nejen zemědělství, ale také zásob vody a energetiky. Podle něj bude potřeba více investovat do zadržování vody v krajině a do pěstování plodin, které lépe snášejí horko a sucho.

0: Zpěvačka Jennifer Rush dospívala v 6 hodin 45 minut a do Orlického záhoří vás dnes zvou na tradiční pouťové oslavy. Od 5 hodin odpoledne je připravený program pro děti, večer od 8 pak pouťová zábava s kapelou a pokud máte rádi komorní venkovské poutě, můžete se udělat výlet právě tam. A navíc je to na horách.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká jeden z nejteplejších dnů letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů. Jen na horách se může během dne objevit trochu více oblačnosti a teploty do 32. Pokud vyrážíte ven, nezapomeňte na pitný režim a pokud to jde, polední slunce se raději dávkujte s rozumem nebo vůbec.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdy

kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Cesta z mesta Ameraj, 6 hodin 50 minut.
1: Sport.
0: Aktuální evropská šampionka v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru, přitom v srpnu měla obhajovat evropský titul na trati 200 metrů prsa. Jak zjistil redaktor Martin Charvát, rozhodla se místo toho naplno věnovat práci.
2: Říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila.
3: Říká žena, která až v závěru kariéry dosáhla na bronz z mistrovství Evropy v krátkém a zlato v klasickém dlouhém bazénu.
2: Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile, vím, že jich mohlo být víc, že jo, čtvrtý místo tam bylo těsný, teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
3: O Kristýně Horské se říkalo, že když se rozdávala píle, tak ona šla dvakrát. Proti tomu, jak v bazénu dřela, začalo protestovat také její tělo. Musela na zákrok se srdcem. Rok poté po tvrdých trénincích dočasně oslepla na jedno oko a přesto byla dlouho bez velkého úspěchu.
2: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, který měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mě to povedlo, nemusím plavat do 40, ale
3: kariéru končí v 28 letech a úspěších, které jsou na české poměry vzácné. Dvakrát v semifinále na olympijských hrách bylo jen pár českých plavkyň. Mistryní Evropy jsou v posledních letech jen 4 Češky. Zkušenosti z kariéry teď Kristýna Horská použije při práci.
2: Věnuju se výživovému poradenství, to mě strašně baví dávat lidem ten správný směr toho zdravého života. Já jsem si sama v životě, hlavně v tom sportovním, zažila neskutečné věci s tou výživou, takže se snažím tím lidem pomáhat jak ve sportu, tak i v běžném životě.
3: Říká už bývalá plavkyně Kristýna Horská.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do hradeckých ulic vyjeli kropicí vozy. Ve Vamberku končí krajkářské slavnosti. Česko si dnes připomíná oběti komunismu. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké ráno. Do hradeckých ulic letos poprvé vyjeli kropicí vozy technických služeb. Mají především snížit koncentraci přízemního ozonu. O dalších výjezdech budou pracovníci rozhodovat podle aktuálního počasí a případných výstrah meteorologů.
2: Od plošného kropení ulic město postupně ustupuje. Jeho efekt je totiž jen krátkodobý a znamená vysokou spotřebu vody. Vozy technici využívají hlavně pro zálivku městské zeleně nebo při strojním čištění ulic. Lidem doporučují ochlazení spíš u mlhovišť na dětských hřištích, 10 mobilních mlžítek nebo u pítek, kterých je po městě celkem 5. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Ve Vamberku dnes končí mezinárodní krajkářské slavnosti. Závěrečný den nabídne na různých místech města výstavy, potodlický jarmark, módní přehlídky nebo koncerty.
3: Výstavní prostory jsou otevřeny od 9 hodin ráno a ve stejný čas začíná také potorlický jarmark v centru města. Na programu posledního dne slavností je módní přehlídka krajkářské školy, komentovaná prohlídka muzea krajky nebo ochutnávka tradičních slovinských žlikrofů. O hudební doprovod se postará idrijský hornický orchestr nebo vamberecká dechovka. Potorlický jarmark skončí v 16 hodin a o hodinu později se uzavřou také všechny výstavní prostory. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
4: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
5: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
6: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
5: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Belgie na mistrovství světa před několika minutami porazili Nový Zéland 5-1. Egypt stále hraje s Iránem, momentálně remizují 1-1.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli krajkářským slavnostem jsou ve Vamberku zcela uzavřené ulice Pekelská a Husovo náměstí. Sledujte objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dobré ráno, 4 minuty po 7 hodině vám přeje z frekvencí Českého rozhlasu Hradec Králové také Kateřina Prouzová. Dneska nás čeká opravdu horký den a pokud v této chvíli doma větráte, tak už ale pomalu a jistě zavírejte okna. Zatemněte si, naopak dveře v bytě nechte otevřené, hodně pijte, málo se hýbejte a třeba v klidu jen tak můžete dnes relaxovat a poslouchat vysílání naše. Galerie města Trutnova nově zdobí výzdava obrazů Antonína na Chytusyho, mistra počátku českého impresionismu. My vás tam vezmeme za ní za chvíli a vy se tam jeďte podívat, až bude trochu lépe.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, teď je 7 hodin a 13 minut. Galerie města Trutnova tento týden otevřela další z cyklu výstav mistrů české krajinomalby, tentokrát Antonína Chytusyho. Jde o umělce s česko-italskými kořeny, který dokázal propojit poetiku české krajiny s moderními malířskými tendencemi své doby.
1: Rys melancholie je pro obrazy Antonína Chytusyho příznačný. Je to zvláštní vyladění mol a dur tóniny, tak jak to známe třeba ze skladeb jeho vrstevníka Antonína Dvořáka.
2: Znalec české krajinomalby Michal Zachař. Ten můj Chytusy je i ten vláček v Makovém poli.
1: Vidíte, jsme v době, která ještě na světových výstavách spojovala techné a psyché, vědu a techniku s uměním dohromady. A to je i pro Chytusyho malbu velmi příznačné. A navíc tady třeba tenhle ten obraz datovaný 1879 ukazuje polohu, kterou by skutečně v Čechách nedosáhl. On měl v tomto smyslu šťastnou ruku, že odešel z Prahy, která žila tím národně osvobozeneckým napříjmením k Národnímu divadlu, a on šel tou cestou, která směřovala k individualismu, k tomu plenérovému krajinářství.
2: Francouzská krajina s plachetnicí.
1: To je jedinečná věc, to jsme rádi, že nám to Národní galerie půjčila. Jsou tam i určité malířské finesy, jak on uměl pracovat s bělobou, která dá vždycky obrazu a určitý apolinský ráz. Jo.
2: Ráz harmonie, vyrovnanosti, mírnosti a řádu.
1: No a pak tady máme od Chytusyho ten velký blok těch obrazů z Barbizonu, z Fontainebleau. Máme tady pochopitelně krajiny české, rybníky, i ty městské prospekty. Takže se podařilo tu výstavu skutečně, dá se říct, obsadit všemi těmi podstatnými projevy Chytusyho malby.
2: Který je ten váš Chytusy?
1: No, tak tady bylo určitě víc. Já se přiznám, že mám rád zrcadlení, takže máme tady několik obrazů, kde se skutečně krásným způsobem zrcadlí to nebe, ať už francouzské nebo české, ve vodní hladině, a to jsou tedy skutečně ty kontemplace Chytusyho, které jsou chytlavé.
2: Patří do toho cyklu, můžeme už počítat imprese, v každém případě české krajinomalby, který připravuje průběžně Trutnovská galerie. A vy?
1: Já doufám, že se to veřejnosti bude líbit, většinou máme dobré ohlasy a je potřeba připomínat velké české malíře, na které se někdy zapomíná. Doufáme, že Antonín Chytusy k ním tedy patřit nebude a že bude jeho hvězda stále velká a svítivá.
2: Z Trutnova, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Save!

0: 7.20. Kvasiny se dnes vrátí do středověku. 9. historické slavnosti na Mídu, šermířské souboje, velkou historickou bitvu, sokolníky, dobové tržiště i program pro děti. A celý den vyvrcholí večerní ohňovou show.
1: Počasí.
0: Jestli máte v plánu výlet do stinných lesů nebo koupání, počasí je ideální. Čeká nás jasno až skoro jasno a velmi vysoké teploty. Odpoledne naměříme 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30. Vítr zůstane slabý, takže pocitově může být venku ještě o něco tepleji. Pokud nemusíte fyzicky náročnější aktivity, se raději nechte až na večer.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká v posledním červnovém Šarmu? Se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Když jeme

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, přesný čas 7 hodin 24 minuty.
1: Bleskovka.
0: Ano, je to taky, je tady naše bleskovka. Myslím si, že dneska vzbudí velice vaši pozornost, protože v sázce jsou dvě permanentky na festival Hrady.cz Kunštická hora, který se koná 17. a 18. července a vystoupí například Rytmus, Rybičky 48, MIG 21, Miraj, Xindl X, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Leny, Daniel Landa. Takže myslím si, že to je velká výzva k tomu, abyste volali, a jak vidím, naše všechny telefonní linky jsou v této chvíli obsazené. Meteorologové dnes očekávají teploty až 38 stupňů. Uslyšíte proto často slova jako tropický den nebo tropická noc, ale víte, kde je mezi nimi hranice? Naše otázka tedy zní, kdy meteorologové označují noc za tropickou, a teď uvidíme, jak se v tom vyznáte. Tak podíváme se, kdo se k nám dovolal. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Růžena.
0: Růženo, chcete možnosti?
2: No, raději ano, poprosím.
0: Takže kdy meteorologové označují noc za tropickou? Noc. Za A, když noční teplota neklesne pod 20 stupňů. Za B, když noční teplota neklesne pod 25 stupňů. A nebo za C, když je i o půlnoci více než 30.
2: Myslím si, že když noční teplota neklesne pod 20 stupňů.
0: No vidíte, Růžena, já jsem si myslela, jaký je to chyták, jak všichni budou typovat to Bčko, a vy jste se hnedka chytla. No tak výborně, já vám gratuluji, výhra je vaše a doufám, že vy ty tropické noci teďka snášíte dobře.
2: Myslím si, že ano, docela jo. Vždycky se večer ochladíme a potom se dobře spí, i když probouzíme se a probouzí nás i měsíček.
0: Tak já vás poprosím, ať zůstanete na naší telefonní lince, ať se domluvíme společně, co a jak. A já jenom dodám, že takové noci bývají pro lidský organismus často náročnější než samotné horké odpoledne, protože tělo se během spánku nestačí ochladit a hůře regeneruje. No a ještě, abychom se to upřesnili, tak tropický den začíná při maximální teplotě 30 stupňů. Supertropický den nastává při 35 stupních a více. A právě takový meteorologové očekávají dnes na mnoha místech našeho kraje.
1: Bleskovka.

Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří je stále zastavený provoz. Osobní vlak se tam včera srazil s nákladním autem. Omezení potrvá zhruba do 10. hodiny v neděli. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Ve Vamberku dnes končí mezinárodní krajkářské slavnosti. Závěrečný den nabízí na různých místech města výstavy, podorlický jarmark, módní přehlídky nebo koncerty. Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu, připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguay 1-0 a postoupili z prvního místa. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Opravy zcela uzavřely silnici 14 mezi obcemi Javorník a Hertvíkovice na Trutnovsku. Značky vás navedou na objížďku, počítejte se zdržením. A kyvadlový provoz vás zdrží na silnici 16 mezi Sobotkou a Horním Bousovem u odbočky na Osek. Opravuje se tu most. Ze silnic všech šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

zmrazený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kde mi poví, co jsi.
1: Babi Daněk a stromy, ty se nám budou dneska velice hodit. Je 7 hodin 38 minut a před námi jsou dnešní noviny.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Hradecký deník informuje, že rekonstrukce ulice Bratří Štefanů v Hradci Králové postupuje rychleji, než se čekalo. Silničáři už pokládají nový asfalt a pokud práce půjdou podle plánu, mohla by se důležitá spojnice na Slezském předměstí otevřít ještě před polovinou července. Stavba za více než 7 milionů korun zahrnuje také opravy chodníků a autobusových zastávek. Mladá fronta dnes zve na festival Za poklady Broumovska, který dnes večer zahájí hlavní prázdninovou část programu. V klášterní kreslírně v Broumově zazní filmová hudba v podání Dulub Jazz Orchestra. Festival pak během léta nabídne ještě 11 koncertů v barokních kostelích Broumovska a většina z nich je tradičně přístupná za dobrovolné vstupné. Hradecký deník přináší zprávu o úspěchu expedice Monoxylon z východních Čech. Experimentální archeologové ve vydlabaném pravěkém člunu zvládli nejtěžší etapu své plavby po Egejském moři. Za 18,5 hodiny urazili mezi řeckými ostrovy 103 kilometrů. Celá výprava má připomenout, jak mohli po moři cestovat lidé už v pravěku. Dovolená autem letos vyjde dráž, informuje o tom deník Právo. Cesta k moři zdražila hlavně kvůli cenám pohonných hmot. Oproti loňsku je nafta asi o 2 koruny 50 haléřů na litr dražší, benzín zhruba o 4 koruny a 50. Analytici proto radí natankovat plnou nádrž ještě v Česku, například proti Rakousku se dá na litru nafty ušetřit až 8 korun. Více si letos připlatíme také za dálniční známky a mýtné. Tolik z dnešního tisku.

0: V Hradci Králové včera se skončil festival Regiony, ale začíná nám další. Do Hradce Králové dnes zamíří fanoušci současné hudby v parku 360 a uskuteční festival Bloodfest, za kterým stojí britský hudebník Youngblood. Vedle něj vystoupí také skočtí rockeři jako Biffy Clyro nebo kapely Primus Cream nebo česká zpěvačka Pam Rabbit.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečná, ale opravdu tropická neděle. Bude jasno, sobota, bude jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů. Vítr zůstane slabý, takže ochlazení příliš nepřinese. A pokud vyrážíte ven, nezapomeňte pravidelně pít a nepřeceňujte své síly. Biopředpověď s hodnotou číslo 3 připomíná, že takové počasí představuje pro organismus zvýšenou zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A co vám nabídneme za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám řekne, kde na zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. A do té doby kapela Jelen a písnička Touha a pláč. Hezké ráno!

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

7:52, za chvíli tady budou další aktuální zprávy. Pokud se bojíte, že vám z našeho vysílání něco uteče, tak podívejte se také na web Českého rozhlasu Hradec Králové. Najdete tam aktuální zprávy z regionu, rozhovory, tipy na výlety i náš audioarchiv, takže si můžete kdykoliv poslechnout pořady, které jste ještě nestihli. A třeba tam objevíte i nějaké další zajímavosti a příběhy, které stojí za to.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vysoké teploty komplikují péči o seniory a nemocné. Krkonošský park varuje před rizikem požárů. Hotely a penziony zdražily asi o 5%. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou upravili péči o klienty. Důvodem jsou teploty přesahující 30 stupňů Celsia. Ty můžou být pro klienty ve vysokém věku a trpící chronickými potížemi nebezpečné. Podle vedoucí Petry Šírové z oblastní charity Rychnov zvyšují riziko zdravotních komplikací a zhoršují také projevy demence.
2: Vlastně je těžký rozlišit ten moment, kdy se jedná o apatii, nějakou únavu jakoby z těch vysokých veder a kdy se jedná vlastně už o nějaký opravdu jako zhoršení toho základního onemocnění. Děláme opatření, hodně jsme teďka zasadili do jídelníčku zeleninu a ovoce, hodně jako měníme i tekutiny, hodně dáváme minerální vody, hodně čistou vodu, jo, džusy, hodně šťávy.
1: Správa Krkonošského národního parku vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš k dodržování pravidel chování v národním parku, která mimo jiné zakazují rozdělávání ohňů. Podle mluvčího parku Radka Drahného v Krkonoších platí i lesní zákon, který zakazuje kouření v lesích. Meteorologové vydali varování před vysokými teplotami, které můžou o víkendu přesáhnout 40 stupňů Celsia. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. S rezervacemi pokojů zatím čeští turisté váhají, potvrzuje David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách.
3: Máme nějakou stálou klientelu, která nám jezdí pravidelně, ale zároveň jsou tam i volní pokoje, který se snažíme co nejlépe samozřejmě doobsadit. Takže tak z poloviny jsme obsazení.
1: Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Fernský průsmyk na pomezí Německa. Neprůjezdná bude od 10 hodin. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu.
4: Uzavírka se týká 34-kilometrového úseku mezi městy Rojte a Nasrajt. Lidé protestují proti plánům tyrolské vlády v oblasti vybudovat nové tunely a zavést mýto. Podle nich to dopravní situaci v už tak vytíženém regionu ještě zhorší. Upozorňují také, že počet kamionů projíždějících přes průsmyk se od 90. let zdvojnásobil. Tyrolská vláda kritiku odmítá a tvrdí, že cílem projektu je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. K blokádě dochází v době, kdy v částech sousedního Německa začínají prázdniny a rakouské úřady tak očekávají komplikace i na objízdných trasách. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Belgie na mistrovství světa porazili Nový Zéland 5-1. Egypt s Íránem nakonec remizovali 1-1, když byl po prozkoumání videa kvůli offsideu zrušený gól Íránu v prodloužení. Počasí. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli utržené krajnici projedete pouze Kyvadlově po silnici 16 na okraji Volanova na Trutnovsku. Dopravu tu řídí semafory, čekejte zdržení. A Kyvadlový provoz čekejte taky na silnici 14 u Rudníku směrem na Javorník na Trutnovsku a na silnici 11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 8 hodině a před námi je poslední hodina dnešního ranního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Nabídneme magazín Techno, podíváme se do kalendária a připomeneme si několik zajímavých výročí. Zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu, protože dnešní počasí si pozornost rozhodně zaslouží a pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, poslouchejte dál. Jako každou sobotu po 8 hodině pro vás máme několik tipů na výlety a kulturní akce. Čekají nás jarmarky, historické velké slavnosti i setkání automobilových veteránů. Jsme rádi, že jste s námi. My vám přejeme krásné ráno.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: V Česku zasáhla vlna veder a řada lidí tak dnes i zítra zamíří k vodě. Pokud mezi ně nepatříte, máme pro vás několik tipů, jak následující víkend strávit. Možná vás zaujme tradiční maloúbský jarmark, pohodový festival Pecka nebo výstava historických automobilů na Kuksu a Hrádku u Nechanic.
1: Začnu v Kvasinách na Rychnovsku. Na tamním zámku se návštěvníci vrátí do historie na tradičních půtových zámeckých slavnostech. Začnou v 11 hodin a potrvají do 23. Kdo se tam vydá, může se těšit třeba na zuřivou bitvu inspirovanou místní středověkou historií. Chybět nebudou ani šermířské turnaje oceny, ukázky sokolnictví a práva útrpného, loutkové divadlo pro děti nebo škola práskání bičem. Podrobnosti doplňuje organizátor Vilém Janeček.
2: Akce bude zahájena historickým průvodem obcí Kvasiny a městem Solnice. Tématem letošní bitvy bude bitva o polské sukno, kdy bitva nemá jasného vítěze, ale bude to rozhodnuto bojovou hrou. Dále také můžeme slíbit možnost koupání v našem areálu, takže nebojte se horka a doraste.
1: A z Kvasince posuneme na jinou památku, tentokrát na Jičínsko. Na hradě Pecka pokračuje druhým dnem 24. ročník benefičního festivalu hudby a divadla. Sobotní program přibližuje jeden z organizátorů, kastelán hradu Jan Murdych.
3: Sobotní program na Peckovském nádvoří odstartuje po obědě, na pódiu se vystřídá několik kapel, zaspomínáme třeba na krásné písně Zuzany Navarové, no a svoje legendární rakvičkárny nám taky zahraje divadelní herec Jiří Polehňa.
1: S další pozvánkou zamíříme do hor, konkrétně do Krkonoš. V Malé Úpě dnes pořádají tradiční maloúbský jarmark. Odehrává se v historickém centru u kostela svatého Petra a Pavla. O jakou akci jde, tak to nám poví nezávislý starosta Malé Úpy Karel Engliš.
4: Letos je to přesně 460 let, kdy k nám do Malé Úpy přišli dřevaři z alpských zemí. A i proto bych vás chtěl pozvat na tradiční maloúbský jarmark, který se tuto sobotu koná u kostela svatého Petra a Pavla. Můžete se těšit na dřevorubecké soutěže, ukázky řemesel, loutkové divadlo a program pro děti i krkonošské dobroty.
1: U historie zůstaneme i v závěru dnešních pozvánek. Na státním zámku v Náchodě začínají pohádkové prohlídky pro děti. Dostali jméno zámek Hravě a potrvají do konce prázdnin. V případě zájmu doporučuje správa památky rezervaci alespoň den dopředu. A poslední pozvání bude na nádvoří hospitálu Kuks, kde budou od 11:30 do 13:30 vystavené loukotové vozy vyrobené před rokem 1918. Zítra pak přijedou na Hrádek u Nechanic, kde budou od 11:30 do 12:30 k vidění na nádvoří. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 17 minut a my voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Na naší telefonní lince je Imrich Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak my tady celé ráno hlásíme, jaký extrémní víkend nás čeká, co se týká počasí. Takže pojďte nám to upřesnit, na co se máme přesně nachystat.
2: Tak už nám vyzoval, protože ten víkend bude velice horký, nejteplejší bude asi zítra, dneska taky ty poty vystoupají na 35 až 38 stupňů. Ano, bude jasno nebo skoro jasno, jenom přechodně se může vyskytnout nějaká kupovitá oblačnost na polojasno. A víte, slabý proměnlivý vítr byl jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky zpočátku ještě tak mírně nepříznivé, ale potom během nebylo většinou dobré a byl stupeň číslo 3 vysoká zátěž.
0: Čeká nás zase tropická noc?
2: Čeká. Ty teploty budou v noci vysoké. 23 až 20 a bude jasno. A zítra by ten příliv toho teplého vzduchu měl vrcholit, takže zítra ty teploty 37 až 40 stupňů a jasno nebo skoro jasno. A vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Tak mě to vypadá, že změna by měla přijít během pondělí. Tam byla začala už od západu ovlivňovat studená fronta. Ale zpočátku ještě ty teploty před tou frontou by mohly vystupovat i na 30 stupňů. A postupně potom později odpoledne nebo spíše na večer, v noci, na úterý, už by se nám mohly vyskytnout první nějaké přehánky nebo i bouřky, ty by mohly být i silné a pokud by se tam začalo ochlazovat. Takže v úterý ty maximální teploty už jenom 23 až 27, ale ty noční ještě budou vysoké, 21 až 17, takže ještě tam tropická noc nějaká by se nám mohla vyskytnout. I ve středu ještě teploty 20 až 16 noci, takže to moc noci klesat nebude, ale přes den potom jenom příjemný 21 až 25 stupňů a zatím to vypadá, že úterý, středa by těch srážek mělo být nejvíce.
0: Takže my se na to budeme vyloženě těšit, ale když říkáte srážky, to znamená, že s nějakým trvalejším deštěm, když je takové sucho, počítat zřejmě nemůžeme.
2: Já tam ve středu by to vypadá, že by tam ty jako srážky mohly být i více a možná to vytáhnout měl i potom i v bouřkách, takže tam by mohly být i silné, takže na to určitě nějaká výstra potom bude vydávána, ale ve taky to vypadá, že úterý třeba by ty srážky mohly být i nějaký více jich.
0: My děkujeme za aktuální informace, pokusíme se to všechno přežít a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli už kalendárium. Teď si dáme dobrý kafe společně se zpěvačkou Lucií Bílou.
4: Už

0: наче се біт.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
4: Vládce náš, slunce naše jasné.
3: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
5: Ahoj.
3: 61 odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
6: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
3: S ní zemřeli časně ráno i Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé dva dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: O víkendu můžou teploty přesáhnout i 40 stupňů. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jen minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. V případě nevolnosti je pak nutné vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Oblastní nemocnice Náchod pořídí jako první krajské zdravotnické zařízení v regionu robotický operační systém za 37 milionů korun bez DPH. První pacienty by měl operovat na podzim. Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. Obec Malá Úpa pořádá v historickém centru u kostela svatých Petra a Pavla svatoúpský jarmark. Podle organizátorů oslavuje staré místní tradice. Program začne v 10 hodin. Fotbalisté Kapverde remizovali na mistrovství světa se Saúdskou Arábií 0-0. Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0. A bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zcela uzavřená je kvůli opravě mostu silnice 33 mezi obcemi Holohlavy a Černošice. Úsek objedete po dálnici 11. Ze silnic všech dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli už magazín Techno, to nejzajímavější z vědy, a do té doby, než něco uslyšíte, vám zaspívá Helena Vondráčková a Ilona Čáková.
3: Když

Hezký den, začíná další vydání pořadu Techno, vašeho pravidelného přehledu novinek ze světa vědy, techniky a inovací. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Michal Klokočník. Pokud vás zajímají vesmírné objevy, nové technologie, medicína, příroda nebo ekologické projekty, jste na správné frekvenci. Pojďme se společně podívat na to nejzajímavější, co věda a technika přinášejí. Techno. Družice studentů VUT je už ve startovacím modulu rakety a čeká na let do vesmíru. Čeští a francouzští vědci hledají nová praktická využití oxidu uhličitého. Expedice Monoxylon zvládla na jeden zátah přes 100 km na širém moři. Čeští vědci testují palivové články pro vodíková letadla. Vědci vyvíjejí systém s AI technologií pro přesné mapování stavu lesa. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Družice Kostka, kterou vyvinuli a sestavili pouze studenti a studentky Vysokého učení technického v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu by měla zamířit v červenci. Kostka je satelit typu Krychle o hraně asi 10 cm a váze zhruba 1 kg. Tento typ satelitu bývá označovaný jako CubeSat nebo nanosatelit. Jde o finančně dostupné řešení, které umožňuje zapojení do vesmírného výzkumu i univerzitním týmům. Nápad na sestavení družice přišel v roce 2023. Do vývoje kostky se zapojili elektrotechnici, studenti mechanického inženýrství nebo softwarového či systémového inženýrství. Na vývoji nových polymerních materiálů, schopných zachycovat oxid uhličitý a využívat ho jako surovinu pro výrobu nových, technologicky atraktivních materiálů, pracují vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd spolu s vědci z francouzské univerzity v Lyonu. Vědci chtějí vyvinout polymerní materiály, vhodné například pro nátěrové hmoty nebo ekologičtější polyuretanové pěny. Součástí projektu je také vývoj nové generace polyuretanových materiálů, připravovaných bez použití fosgenu a izokyanátů, tedy látek spojovaných se zdravotními a environmentálními riziky. Tyto látky mohou u člověka vyvolat vážné dýchací obtíže nebo dokonce až chronické poškození plic. Součástí výzkumu je také recyklace materiálů podle principů cirkulární ekonomiky.

0: Alexandrupole na trasu mezi ostrovy v severní části Egejského moře, dlouhou okolo 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos. Za sebou má víc než polovinu trasy. Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je stále blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy. Natáčela Eva Kézrová.
2: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
3: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
2: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
3: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
4: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
3: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
4: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
3: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
5: To tak. Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály. Úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba o výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
3: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru.
6: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
3: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
3: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět, Davide. Tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
4: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
3: Pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky.

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači. Jindy je potřeba více výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární techno, to vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
2: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
2: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo, takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
2: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
2: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
2: Takže jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
2: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
3: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Technologie umělé inteligence by v budoucnu mohla pomoct z fotek velmi podrobně analyzovat stav lesů. Nástroj na jehož vyvíjení se podílí tým z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu, propojuje drony, laserové skenování objektů, umělou inteligenci a pokročilé modely růstu lesních porostů. Výsledkem má být systém schopný vyhodnocovat stav lesa na úroveň jednotlivých stromů a současně předvídat jeho budoucí vývoj v podmínkách měnícího se klimatu. Informace o počtu stromů, jejich objemu, zdravotním stavu nebo druhovém složení jsou klíčové pro plánování těžby, ochranu lesa i dlouhodobou péči o krajinu. Tradiční metody vyžadují rozsáhlou práci v terénu a často jsou časově i finančně náročné. Vědci proto pracují na nástroji, který kombinuje data z dronu, pozemního systému laserového skenování lidaru a pokročilých algoritmů strojového učení. Díky tomu bude možné podle nich získávat detailní informace o lesních porostech rychleji, přesněji a ve výrazně větším rozsahu než dosud. Dnešního Techna je to vše. Děkujeme, že jste byli s námi. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky uslyšíte opět za týden. Archiv všech dílů najdete na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Klokočník. Děkuji za pozornost a přeji vám příjemné letní dny, třeba ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.

Za 5 minut tady bude 9. hodina a to znamená, že naše dnešní společné ráno se pomalu chýlí ke konci. Český rozhlas Hradec Králové ale pokračuje dál. Po 9. hodině si můžete poslechnout magazín Mezi nebem a zemí. Dozvíte se třeba, proč restaurátoři a sochaři potřebují mít dobrý čich. Po 10. hodině naváže hobby magazín, který poradí mimo jiné i s biouhlem, proč je pro zahradu užitečný a jak ho správně využít. A po 11. hodině nebude chybět ani tradiční Vaříme s habadějem. Dnes se můžete těšit na rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem. Přeji vám krásný slunečný den, i když možná nejlépe ve stínu a s dostatkem tekutin. Od mikrofonu se loučí Kateřina Prouzová, zítra zase naslyšenou.

Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na Kuksu dnes mají sraz auto a motoveterány. Králové dvorská zoo připravila pro návštěvníky osvěžení. V Dnebohu si připomínají rozsáhlý sesuv půdy. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Na nádvoří hospitalu Kuks se sjíždějí desítky motoveteránů. Jde o hysterické vozy vyrobené před rokem 1918 a řemenové motocykly. Návštěvníci si je můžou prohlédnout od 11:30 do 13:30.
2: Nejstarším automobilem letošního setkání je vůz kočárového typu Derek francouzské výroby z roku 1900. Veteráni přijeli do Královéhradeckého kraje nejenom z České republiky, ale také ze Slovenska a Rakouska. Podle pořadatelů nejde jen o přehlídku historických vozidel, ale o živou připomínku technické zručnosti, elegance a pionýrských časů automobilismu. Každý stroj má podle nich svůj příběh a každý kilometr, který zvládne, je pro něj malým vítězstvím. Z Kuksu Jana Házová, Český rozhlas.
1: V Safari parku Dvůr Králové nenachystali na tropický víkend žádná mimořádná opatření. Zvířata je podle zoologické zahrady nepotřebují. Lidé se ale při návštěvě můžou ochladit v mlžných branách. Těch je v areálu několik, říká mluvčí zoo Michal Šťastný.
3: Mlžné stanice máme například u výběhu velkých želv anebo nedaleko pavilonu nosorožců. Lidé také mohou využít možnosti projížďky na šlapadlech a kdo se chce vedru vyhnout, může zcela určitě dorazit třeba v podvečer. Po celé léto budeme totiž mít navíc od 17 hodin snížené vstupné právě pro takové zájemce.
1: Obyvatelé Dnebohu na Mladoboleslavsku si dnes připomínají masivní sesuv půdy ze 27. června 1926. Pohybující se zemina tam před 100 lety zavalila 11 domů. Lidé je stihli včas opustit a nikomu se nic nestalo. Neštěstí způsobili podle geologa Filipa Hartwicha silné deště.
4: 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo na neštěstí zaděláno.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a bio na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na čerstvou nehodu dejte pozor na silnici 299 mezi obcemi Librantice a Třebechovice pod Orbem. Srazilo se tu dodávka s osobním autem s vlekem. S opatrností byste ale projet měli. Tolik z dopravy, jděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než 500 let starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá věcně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klemby, aby byl funkční dál.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva. Co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Musí.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama, aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktíni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Ádr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možný, tak i tady v Hradci Králové, prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Compostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno, jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chci to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití. Aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná, protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít, takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje, takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí, ne? Nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Je opravdu jako laskavo. Možná i to zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zajdeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit, takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitrině. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávali jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, která jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místě,

0: Kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Saint-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti, jak čelit těmto výkyvům počasí.
1: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
0: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích obzvlášť. V těch tedy stavěných už od středověku je příjemně, protože jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
1: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Na dlání jednu z tvých řas.

0: To...
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů, do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčeji. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Orlických horách přibývá úrazů. Kvasiny dnes nabídnou zámecké slavnosti. Čeští záchranáři odlétají do Venezuely. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké dopoledne. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezony u 63 případů. Loni ve stejném období evidovali 59 zásahů. Nejčastěji vyjíždějí k úrazům cyklistů, kterých bylo 35. Většinou jde o zlomeniny nebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
3: Prvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
2: Na zámku v Kvasinách na Rychnovsku za hodinu začne 9. ročník pútových zámeckých slavností. Pro návštěvníky budou až do 23 hodin připravená ukázka bitvy, inspirovaná místní starověkou historií, dobová hudba nebo akrobatická ohňová show. Podrobnosti k programu přidává organizátor Vilém Janeček.
4: Akce bude zahájena historickým průvodem obcí Kvasiny a městem Solnice. Tématem letošní bitvy bude bitva o polské sukno, kdy bitva nemá jasného vítěze, ale bude to rozhodnuto bojovou hrou.
2: 69 lidí a 8 psů vyrazí za necelou hodinu z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, kterou jihoamerická země pozasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získali tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
5: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů. Sport.
2: Francouzští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa i třetí zápas skupiny. Nad Norskem zvítězili 4-1 a do vyřazovací fáze postoupili z prvního místa. Norové měli play-off také předemístě a nastoupili s 10 změnami v základní sestavě. Pokračuje střelec hetriku a držitel zlatého míče Ousmane Dembele.
6: Jsem spokojený. Je to pro mě jedinečný a důležitý moment. Nicméně víc se mi povedla utkání proti Senegalu nebo Iráku. Tam si myslím, že jsem měl na hru mnohem větší vliv. Je potřeba zůstat soustředěný. Důležité zápasy nás teprve čekají.
2: V dalších zápasech Senegal deklasoval Irák 5-0, Belgie, Nový Zéland 5-1, Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0, Egypt s Iránem 1-1 a Španělsko porazilo Uruguay 1-0. Počasí. Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda osobního auta s vlekem a dodávkou se ještě odstraňuje na silnici 299 mezi Libranticemi a Třebechovicemi na Hradecku. S opatrností ale projedete. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě dané takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humánností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spraveni.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem stovky, 120 korun, ano, někde v elektřině se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že

0: a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne. Už nejsem

0: Vinohradský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec dnes nabídne festival Bloodfest. Svatoúbský jarmark připomíná staré tradice. Elektrická síť je podle distributorů nahorko připravená. Bude jasno až polojasno a teploty do 38 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. V parku 360 na letišti v Hradci Králové začne za hodinu jednodenní multižánrový hudební festival Bloodfest. Za jeho vznikem stojí britský hudebník a držitel ceny Grammy Youngblood, který s akcí poprvé v její tříleté historii opustí domovskou Velkou Británii. Pořadatelé očekávají příjezd až 20 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí.
4: 28-letý zpěvák, textař a herec Youngblood je považovaný za jednoho z nejvýraznějších hudebních hlasů své generace. Jeho hudba nazbírala přes 8 miliard streamů a celosvětově prodal víc než 3 miliony alb. Po jeho boku vystoupí na třech pódiích ještě dalších 15 interpretů, včetně skotské rockové kapely Biffy Clyro nebo česko-arménské zpěvačky Pam Rabbit. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Obec Malá Úpa pořádá v historickém centru u kostela svatých Petra a Pavla svatoúbský jarmark. Podle organizátorů oslavuje stará místní tradice. Program skončí v 16 hodin. Jeho součástí jsou ukázky řemesel nebo hospodaření v horských podmínkách. Podle nezávislého starosty Malé Úpy Karla Engliše musí návštěvníci počítat s dopravním omezením.
5: Ke kostelu není možné přijet s autem. Parkuje se na pomezních boudách nebo ve spáleném mlýně a na místo akce se pokračuje pěšky, pendlbusem nebo vláčkem.
3: Požár dnes ráno zasáhl rodinný dům v Jičíně. Hořet začalo na střeše. Podle hasičů byla celá v plamenech a při zásahu ji museli rozebrat. Příčina a celková škoda ještě nejsou stanovené. Podle hasičů byl ale oheň rozsáhlý a škoda bude vyšší. Zasahovat musela i výšková technika. Elektrická síť je podle distributorů na strávající vlnu veder připravená. Podle ČEZ distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká zapre Jan Bílek.
6: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
3: Automatické mlýny v Pardubicích dnes hostí první ročník festivalu Epic Cars Festival. Návštěvníci si můžou prohlédnout desítky sportovních i historických automobilů. Součástí akce taky bude degustace, gastrozóna, živá hudba a další doprovodný program. Festival začne v poledne a potrvá do 22 hodin.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, teploty 35 až 38 stupňů, na horách do 32, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a bio na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Spadlý strom se odstraňuje na silnici 292 mezi obcemi Proseč a Pelechov u Železného Brodu. Na místě jsou hasiči, počítejte se zdržením. Úsek může být dočasně zcela neprůjezdný. A nehoda osobního auta a cyklisty je na silnici 283 v Hluboké ulici v Turnově. Na místě jsou záchranáři, i tady čekejte zdržení. Ze silnic všechno, dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
7: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes vás zvu, pojďte si spolu s námi připravit rychlý oběd. Dnes to nebude vůbec náročné a musím přiznat, že tentokrát jsme přemýšleli o tom, čím bychom udělali radost hlavně dětem, kterým začínají prázdniny. Nápadů jsme měli poměrně hodně. Jednu chvíli to vypadalo, že si uděláme těstoviny. Palačinky jsme škrtli ze seznamu, protože ty jsme měli nedávno. Pátrali jsme dál. A do seznamu přibyly dukátové buchtičky, ale taky řízek a hamburger. No ale nakonec jsme se rozhodli pro pizzu, a to proto, že si ji částečně děti mohou udělat sami. Mohou si ji obložit tím, co mají rády, a já věřím, že jim to bude chutnat a že to dnešní vaření je bude i bavit a vás určitě taky. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Rychlá pizza bez kynutí s domácím sugem. To je recept pro dnešní den a já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Takže dnes potřebujete 500 gramů polohrubé mouky, vrchovatou lžičku sušeného droždí, lžičku soli, 5 lžic olivového oleje, 250 ml perlivé vody, 2 konzervy rajčat, 4 stroužky česneku, 3 cibule, pak ještě olivový olej, sůl, pepř, oregano sušené, cukr, krupici potřebujete a vinný ocet. No a co si na pizzu dáte, tak to jsme tentokrát nechali na vás, ale nezapomeňte na jedno pravidlo. Pro dokonalou domácí pizzu platí méně je více, což by nám určitě potvrdil i šéf kuchař Radek Pálka, který bude naším hostem už za chvíli a zahájíme s ním náš letní seriál. Co vám ještě nabídneme? No, trochu historie. Vrátíme se do roku 1916, kdy jsme poprvé mohli ochutnat obložené chlebíčky. A chybět nebude ani něco na odpoledne ke kávě. Uděláme si lívanečky s přelivem z lesního ovoce. Tak doufám, že i dnes se vám nabídka líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Rychlá pizza bez kynutí s domácím sugem, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Všechny suroviny, tedy mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smíchejte a vypracujte pružné těsto, buď ručně, a nebo to za vás samozřejmě může udělat kuchyňský robot. Pak z toho těsta vytvarujte jednu velkou pizzu. Pokud jste fanoušci velmi tenkého těsta, udělejte si klidně pici dvě. No a pokud chcete dětem udělat opravdu radost, tak jich udělejte několik menších a každou obložte jinak. Ovšem ještě předtím potřete pizzu domácím sugem, které nemá chybu. To si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měka hezky, trvá to asi tak 3 minuty. Vhodíme česnek a krátce prohřejeme. Musíme opatrně, aby nezhořkl. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem a svaříme do hustší omáčky, která se bude dobře natírat na pizzu. No a pak, jak jsme říkali, dozdobíme podle chuti a pečeme asi 30 až 35 minut na 180 stupňů. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si hezky zahrajeme a pak už ve studiu přivítáme milého hosta, šéfkuchaře Radka Pálku. A myslím, že to opět bude stát za to.
2: Co tě znám?

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: Milí posluchači, je to neuvěřitelné. Pane Pálko, je to neuvěřitelné?
2: Je to neuvěřitelné,
1: protože ano. To není tak dávno, co jsme spolu vařili o prázdninách a vidíte to, prázdniny jsou zase tady.
2: Musím říct, že to je jako neskutečný, jak to letí. No? Je to nějaký, já nevím, mám pocit, že čím jsem starší, tím to nějak rychleji utíká.
1: Nezastavujeme.
2: No, bohužel.
1: Prostě nezastavujeme. Naším hostem šéf kuchář Radek Pálka, tak jak jsem slibovala. A my si budeme povídat celé prázdniny a na hodně pěkná témata. Musím říct, že tentokrát jsem to nechala na vás a vy jste vybral báječné věci, ať už letní sezónní suroviny, vaření s dětmi, lehká zdravá jídla, ale taky domácí zmrzliny. Je toho poměrně hodně a o tom všem si budeme povídat. A dnes si budeme speciálně povídat o letních sezónních surovinách. Tedy, na co bychom se v létě měli zaměřit, co si jindy normálně třeba běžně nedáme. To jsou například úžasné jahody. My si je můžeme koupit během roku. Ale to není ono.
2: Zrovna včera jsem vedl takovou diskusi s jedním pánem, který prostě právě říkal, že má rád obchody, když si ty jahody může koupit celý rok. Já říkám, ano, to je pravda, ale prostě ty jahody jsou dobrý jenom právě, když je ta sezóna. I my v těch hotelích, restauracích ty jahody máme v průběhu celého roku a zdobíme s tím. Ale když si prostě jdete na nějaký ten samozběr, nebo prostě vám vyrostou na zahrádce ty čerstvé jahody, to je úplně jiná chuť. A když prostě tam máte to sluníčko, které to prostě vytáhne, to není jenom u jahodách, vlastně to můžeme i ty rajčata, okurky, cokoliv vám prostě vyroste doma na ty zahrádce a není to prostě ničím přihnojovaný, žádnou chemií a je tam právě to sluníčko a vy si na to počkáte, až to prostě vyroste, protože holt někomu to vyroste na konci května, někomu v půlce září, protože to je samozřejmě ovlivněný tím klimatem, tak o to je zajímavější, o to je prostě chutnější. Prostě ty jahody teď, když to dozrává, tak teď si prostě dám s chutí rád a uděláme si ty východočeský blbouny, kynutý knedlíky, uděláme si bublaninu, už těch jahod je hodně. Samozřejmě v první fázi to chodíme na tu zahrádku to trhat a jenom si to strkáme do pusy.
1: No.
2: Stejně tak miluju třešně, když prostě ty třešně dozrajou a jsou ty chrupky, takový ty úplně dočerná, že opravdu jsou sladionky a oni vám křupnou v ty puse. A stejně tak to je prostě s těma meruňkama. U těch meruňek je jenom taková nevýhoda prakticky u všeho to ovoce, že to moc dlouho nevydrží, to má opravdu potřeba to konzumovat rychle, ideálně hned po tom udržení.
1: Když se podívám na ty letní sezónní suroviny, které jsme probrali, tak vezmu to velmi krátce. Ty jahody, co vy byste nám doporučil? Já mám třeba ráda jenom s cukrem, jo, já se přiznám, ale co vy byste nám tak doporučil?
2: Pro mě jahoda, já si fakt vzpomínám na to dětství, tak vždycky první fáze byly ty čerstvé jahody.
1: Ano.
2: Druhá fáze, my se tomu říkali kašička, kdy vlastně rozmačkáte jahody s tím cukrem a trošku mlíka do toho.
1: Ano.
2: To prostě byla druhá fáze. A třetí fáze, kterou opravdu, já teda nejsem úplně na sladký, ale já prostě miluji blbouny. To znamená opravdu kynutý knedlky s jahodama k tomu, jak bylo v chalupářích, jak tam prostě říkali, takový to mrmlání.
1: Jo,
2: to znamená, že ten rozpuštěný máslo s tím cukrem, ideálně třeba ještě zakysená smetana, tak to já prostě jakoby miluju. Ano. A pak už, když už se z toho něco dělá dalšího, to už je jako přidaná hodnota, ale musím říct, že paradoxně ty jahody dobře fungují i třeba na slano, to znamená, že určitým typům jídla, ať už třeba to jsou sýry v kombinaci se sýrem, nebo jahody s balzamikem, když máte opravdu stařený balzamiko, třeba 12-letý, tak ono už má takovou lehce jakoby čokoládovou chuť to balzamiko, takže jak krásně navinulý, ale zároveň má takový tóny čokoládový, takže když to namočíte jahodu, chutná to fantasticky. Takže i na slano má ta jahoda svý uplatnění. A dají se dělat i různý jako čatný s jahodama, protože ta jahoda, když není úplně taková ta přezrálá, která má opravdu výrazně sladkou chuť a je tak někde v půlce, tak ona má takovou jako neutrální chuť. Dá se říct jako lehce do sladká, ale není úplně. Takže i třeba jako čatný, když to přidáte lehce třeba červené cibulky nebo šalotky, právě trošku toho balzamika, tak k masu nebo k těm sýrům je to úžasná kombinace.
1: Třešně, co máte vy rád? Já teda osobně se přiznám, že úplně nejradši mám takovou tu bublaninu klasickou.
2: No pozor, ale klasická. Já miluju, samozřejmě miluju třešně, jako když se trhají ze stromu. A moje babička dělala, my se tomu říkali gumová bublanina. Já jsem možná i tady o tom mluvil. To je vlastně jako palačinkový těsto, není tam žádný prášek do pečiva, nic.
1: Ano.
2: Ona to nalila prostě na plech, do toho naházela třešně. A my jako děti jsme to milovali. Říkám, pro nás to byla gumová bublanina. A to jsme byli schopni, my jsme byli tři bratranci, dva z Broumova a já z Roměře, jsme se potkali. dostávali u babičky vždycky na prázdninách. Babička denodenně pekla plech tyhle ty gumové bublaniny a to prostě pro nás byla jako odpolední svačina, večeře všechno.
1: Jako úplně klasické palačinkové
2: No jasně,
1: těsto?
2: To fakt to nebylo nadýchaný nic, to prostě, proto říkám gumová. Ono to bylo třeba centimetr vysoký, v tom byly ty třešně, to se upeklo, tam prostě bylo jenom mléko,
1: vajíčko, mouka,
2: trošku soli, nalitý do toho třešně, upíc hotovo.
1: To jsem teda nikdy nezkoušela, já jsem myslela, že budeme mluvit o takové té klasické bublanině, to znamená, kdy ještě na vrchu je taková ta dobrá drobenka.
2: Jo, tak to je taková ta, že s tím práškem do pečiva, taková ta, to mám taky jako rád, ale pro mě, když třešně a bublanina, to je tady ta jakoby gumová.
1: Dobře. Meruňky, tak tady bych, já se přimlouvala za meruňkové knedlíky, ty já teda mám úplně nejradši a ještě k tomu tvarohové těsto.
2: Teď jsem to chtěl říct. Na rozdíl od těch jahod, mám rád ty blbouny, tak ty meruňkové opravdu to tvarohové úplně tenonký těsto, ano. Vlastně vypeckovat. Moje mamka vždycky dělala, že vypeckovala tu meruňku, dovnitř dala kostku cukru.
1: Jo, když byly kyselější.
2: Obala to opravdu to tenonko vrstvou prostě toho tvarohového nebo bramborového těsta, to je v zásadě jedno. A opraženou strouhanku na másle s trošku cukrem posypat, tak je fantastický.
1: Takže
2: meruňky mám rád jako čerství. Moc nemám rád třeba zavařený, já nemám rád obecně kompoty, ale třeba meruňky, když je sezona, jich je hodně, tak doporučuji zamrazit, protože ta meruňka zamražená krásně drží. A potom, když si chcete udělat právě i v zimě meruňkový knedlíky nebo tu bublaninu, jakoukoliv buktu, tak ty mražený jsou docela dobrý. Za mě to je lepší, než třeba ty kompotované.

0: Sobota 27. června, dětem začaly prázdniny a proto jsme se rozhodli, že jim připravíme něco, co by jim mohlo udělat radost a s čím vám třeba mohou i pomoci. Já vám samozřejmě zopakuji, jak postupovat. Jen ještě dodám informaci k tomu, co jsme slyšeli před chvílí. S Radkem Pálkou se budeme setkávat častěji, vlastně celé prázdniny. A příští týden budeme grilovat. Tak doufám, že si to nenecháte ujít, už protože Radek Pálka mi říkal, že grilovat se dá ledacos, nejen to maso. Tak jsem sama zvědavá, co nám nabídne, i když to maso bude pochopitelně taky. Tak a teď už slíbený recept pro dnešní den, ráda vám ho zopakuji. Budeme podávat rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem. Takže suroviny, mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smíchejte, vypracujte pružné těsto, buď ručně, nebo samozřejmě to může udělat kuchyňský robot za vás. Pak z těsta vytvarujte velkou pizzu, nebo můžete udělat dvě, no a pokud chcete dětem udělat radost, tak jich udělejte několik a každou pak obložte jinak. A teď to domácí sugo, které nemá chybu, to si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měkka. Vhodíme česnek a krátce prohřejeme. Musíme hezky opatrně, aby nezhořkl. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem. A svaříme do hustší omáčky, která se bude dobře natírat na pizzu. Dozdobíme podle chuti a pečeme asi tak půl hodiny. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že jsme vybrali dobře a že potěšíme tedy hlavně děti. Ty mají pizzu rády. To jsme si samozřejmě ověřili. A abychom si byli jistí, že jsme vybrali správně, tak jsme se pro jistotu zeptali. Co je to pizza?
1: Pizza to je takový dobrý jídlo, který má tvar trojúhelníku.
2: Pizza je to, že má tvar kolečka a je dobrá a je z těsta.
3: A může tam být třeba sýr nebo salám a cokoliv.
4: Může tam být ovoce a je to ananas a olivy.
5: Peče se to v tloubě.
6: Musí se udělat těsto a pak se vyválet, aby se z toho udělali ty plátečky.
7: Dá se na to másto těsto se dá kečup.
3: A ještě tamto, tak si to dá třeba do trouby, aby se to mohlo upíst.
8: Že na to dávají sýr, kepuť.
9: Já umím udělat pizzu, že udělám těsto. Ne, mamka udělá těsto, já tam dám kečup, salám a sýr.
3: A u mě je to samý a my tam děláme třeba těsto. Rozvalíme to takový kolečko a pak tam dáš všechno možný, ale stršíš to první do pese, aby se to mohlo to.
10: My si ji objednáváme ne domů, ale na jiný baráček, kde tačka staví.
3: My taky si objednáme pizzu, protože vždycky máme hlad a my vždycky mamku přimluvíme.
0: Tak dnes nebude potřeba nikoho přemlouvat, dnes si na ní pochutnáme všichni a ani si ji nemusíme objednávat, uděláme si svoji. A ještě než si zahrajeme, víte, proč se vyrábí čtvercové krabice na pizzu, když jsou pizzy kulaté? Důvod je prostý. Čtvercové krabice jsou jednodušší a levnější na výrobu, no a lépe se s nimi manipuluje.

0: Dnes budeme podávat pizzu, ale je docela dobře možné, že chystáte na odpoledne pohoštění třeba pro vaše vnoučata, která si přijdou pochlubit s vysvědčením. Tak já myslím, že by to chtělo připravit jim něco dobrého. Ještě tedy něco dobrého, ta pizza taky bude dobrá. Tak co třeba takové chlebíčky? Víte, kdo je vymyslel? Možná vám něco říká jméno prvorepublikového lahůdkáře Jana Paukrta. Byl to rodák z Ústí nad Orlicí, proto se v tomto městě nedávno rozhodli připomenout jeho jméno. Už po čtvrté se tam letos konala chlebíčková slavnost. Lidé měli možnost přijít do Hernichovy vily, kde sídlí muzeum a dozvědět se mnoho zajímavého o historii i současnosti chlebíčků. No a na to byli zvědaví i moderátoři Jitka Slezáková a Mirek Hruban. Já se upřímně řečeno ani moc nedivím. Ředitelé Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radima Urbánka se zeptali, jak to přesně tedy bylo s tím nápadem vytvořit chlebíček.
1: Člověk, který byl takovým univerzálním umělcem, pěvec, malíř a tak dále, Jan Rytíř Skramlík, požádal Jana Paukrta, oni se znali, byli to přátelé, že chce nějaké jídlo na jedno, dvě zkousnutí. Doslova takhle to řekl. No a Jan Paukrt nad tím přemýšlel, napadlo ho vytvořit něco, co už bylo blízké tomu dnešnímu českému chlebíčku a zjistil, že zájem o to je nejenom ze strany onoho Jana Rytíře Skramlíka, ale že zájem byl i ze strany například umělců z Národního divadla, protože jeho lahůdkářství sídlo na Národní třídě.
2: Já bych se chtěla na chvíli aspoň přenést do dávné historie, kdy před 110 lety založil Jan Paukert se svou ženou první velkolahůdkářství v Praze na Národní třídě a ta historie je docela pohnutá, my ji tady celou nestihneme.
1: Úplně první, co je potřeba říct, že on to nebyl žádný amatér, který by se do takové věci pustil jen tak kvůli nápadu, který dostal některý den večer, ale byl vyučený mimo jiné lahůdkářem, absolvoval v praxi mimo jiné třeba v Bavorsku, v Horních Dolních Rakousích, takže procestoval kus Evropy a potom, když se vracel zpátky, tak už přišel zpátky s tou myšlenkou, že něco podobného chce zrealizovat. Nejdřív se stal sice zaměstnancem, ale úplně mu to nevyhovovalo, protože se mu i nelíbilo, jakým způsobem je to vedené v tom podniku, kde byl zaměstnaný, takže si zařídil svoje vlastní lahůdkářství. No a z toho vzniklo postupem času to slavné Paukrtovo lahůdkářství.
3: Celá řada osobností tam chodila mlsat, ty už si zmiňovala prezidenta Masaryka.
2: Emma
3: Destinová. Dámy také masaly chlebíčky,
2: jo?
4: No, Vlasta Burian, ten byl.
1: Ano, Vlasta Burian taky a byla celá řada dalších osobností, dokonce i mnohem mladších herců z té mladší generace.

0: 1938 zazdili v tom lahůdkářství něco moc, ale opravdu moc vzácného.
1: My to dneska tak nevnímáme, ale rok 1938 pro naše předky byl opravdu velkým zlomem. Ve chvíli, kdy došlo k obsazení pohraničí, tak si většina Čechů snažila se na tu situaci nějak připravit. A v jejich případě to bylo tak, že to, co tam zazděli, bylo velké množství, asi teď z hlavy nevybavím přesně, ale to se pohybovalo víc než ve stovkách, velké množství lahví z koňaky. No a to tam zůstalo až do doby, kdy došlo k restituci, k navrácení zpátky rodině a potom Paukrtovi na začátku 90. let toto z té zdi zase vytáhli ven.
2: No, a měl jste možnost ochutnat?
1: A ani bych to asi nedokázal ocenit, protože nejsem na koňak, ale co vím, tak samozřejmě Paukrtovi jako takový to zkoušeli.
3: No.
1: Dokonce v jednom z rozhovorů syn Jana Paukrta mluví o tom, že to ochutnali a že ta kvalita byla stejná jako v době, kdy to tam zazdívali.
4: A příště se od Jitky Slezákové, Mirka Hrubana a od Františka Rybky z Asociace kuchařů a cukrářů dozvíte, jak by měl vypadat správný prvorepublikový chlebíček.

Rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem budeme dnes podávat a jak na to naposledy zopakuji, jak na to všechny suroviny, tedy mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smícháme. Vytvoříme hezky pružné těsto, buď tedy ručně, a nebo to za nás samozřejmě může udělat kuchyňský robot. Pak z těsta vytvarujeme buď jednu velkou pizzu, třeba na plech. Pokud jste fanoušci velmi tenkého těsta, udělejte pici dvě. No a pokud chcete udělat dětem radost, udělejte jich několik a každou obložte jinak, nebo si to děti dozdobí i sami. Ovšem ještě předtím potřete pizzu domácím sugem a to si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měka, trvá to asi tak 3 minuty, vhodíme česnek, krátce prohřejeme, pozor, pozor, aby nezhořkl, takže opravdu krátce. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem a svaříme do hustší omáčky, která se bude natírat na tu pizzu. Dozdobíme podle chuti a pečeme asi tak půl hodiny. Tak to je tedy recept pro dnešní den, vlastně byl, protože my už máme hotovo a budeme za chvíli

0: podávat. A taky budeme diktovat suroviny na příští týden, ale samozřejmě si musíme udělat i něco sladkého na odpoledne. A co to bude? Dali byste si lívanečky? Výborné umí Stanislav Pátek. Ochutnala jsem a doporučuji vyzkoušet.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
0: Kdo je na sladké, tak lívanečky samozřejmě zná. Jenže vy jste si vybral trošku méně typickou surovinu, protože to budou...
2: No to ovesné lívanečky s medem.
0: Co budeme potřebovat?
2: Mléko, vločky, med, vajíčko, polohrubou mouku, samozřejmě drží, citron, trošku jogurtu.
0: Možná, že tohle si posluchačky budou chtít vyzkoušet, takže já to zopakuji po vás, jak se tak dívám na 20 kusů. Bude potřeba tedy 500 ml mléka, 100 gramů ovesných vloček, 50 ml medu, dvě vajíčka, 150 gramů polohrubé mouky, polovina droždí, jedna lžička strouhané citronové kůry, pak ještě med, skořicový cukr, jogurt a tuk na smažení. Tak to pro posluchačky, které si to budou chtít vyzkoušet. Zajímalo by mě, jestli s těmi vločkami ještě něco děláme, jestli je třeba nějak drtíme nebo něco tak, jak jsou, tak je použijeme.
2: Určitě tak, jak jsou, v celku normálně se do toho zamíchají postupně.
0: My se budeme dívat, takže co budeme teď dělat?
2: Takže si rozdělíme vajíčka od bílku a žloutku, připravíme si tuhý sníh. Vezmeme se mlíko, dáme do toho žloutky, polohrubou mouku, nasypeme tam vločky, rozmělníme tam droždí a všechno propracujeme a vmícháme do toho ten sníh.
0: Ten sníh, ten už jste měl připravený, takže ten vlastně tam, jak se tak dívám, dáváte teď až úplně nakonec, opatrně.
2: Ano, ten se do toho musí vmíchat a oni jsou právě proto jsou takový ty křehký hrozně a vláčný. Takže do toho vmícháme ten sníh, přidáme do toho citronovou kůru, lžičku medu a dvě lžičky jogurtu.
0: Ten jogurt... Co tam udělat?
2: To je právě ta typická chuť toho receptu právě. Teď to necháme, dá se říct, na teple vykynout a pak si uděláme pár lívanečků a můžeme ochutnat. Mezitím si ještě uděláme k tomu nějaký ten přeliv, aby nám to mnohem líp chutnalo.
0: No a to jsem docela zvědavá, protože já vím, že to bude nějaké to lesní ovoce.
2: Do hrnce si dáme deci vody, přisypeme do toho 20 deka cukru a přidáme deci červeného vína a necháme to svařit.
0: I s tím vínem, tak to bude úplně o něčem jiném.
2: Necháme to asi 4 hodin povařit, ono zhoustne, právě se vyvaří voda a přisypem do toho tu směs ovocnou. Až to ovoce bude mít tu správnou konzistenci, tak se zahustí solamilem, který si rozmícháme ve vodě, aby nám to neteklo po tom talíři.
0: A teď mi ještě řekněte, když budeme dělat ty lívanečky na lívanečníku, co pod to doporučujete, na čem děláte vy?
2: Na olej.
0: Takže pak tedy dáme na talíře, přelijeme tímhletím ovocem. Někdo by možná si na to dal třeba trošku šlehačky nebo takový ten sladký tvarůžek, cokoliv.
2: Samozřejmě pak, jako když to porcujeme na talíř, tak se dají lívanečky, přeleje se to tím přelivem, ocukruje se to, doma chuť, dá si na to šlehačku, aby to vypadalo s radostí chuť.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd. Dnes to bylo velmi rychlé, připravili jsme si rychlou pizzu s domácím sugem. Docela by mě zajímalo, co jste si na ni dali. My jsme si dali sýrovou. No, ale ať jste si už dali cokoliv, věřím, že vám bude chutnat a doufám, že vám bude chutnat i příští týden. To si uděláme letní brokolicové placičky. A co budete potřebovat? Brokolici 300 gramů, chia semínka, 400 gramů kinoi, 2 vejce, 124 gramů mozzarely, olej a pak ještě dip si uděláme výborný. Na ten potřebujete 100 gramů zakysané smetany, 250 gramů tvarohu plnotučného, worcesterovou omáčku, citron a pažitku. Takže brokolice 300 gramů, chia semínka, kinoa asi 400 gramů, 2 vejce, 124 gramů mozzarely, olej, zakysaná smetana, 100 gramů, tvaroh polotučný, 250 gramů, worcesterovou omáčku, citron a pažitku. Tak, rychlá kontrola, brokolice, chia semínka, kinoa, vejce, mozzarella, olej, zakysaná smetana, tvaroh, worcesterová omáčka, citron a pažitka. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A to už bude 4. července. Toto utíká. Prázdniny nám začínají. Jak jsem slíbila, celé prázdniny se budeme setkávat s Radkem Pálkou. Příště nezapomeňte, příště budeme grilovat. A taky to bude stát za to jako dnes. Tak, pro dnešek je to úplně všechno. Můžeme ke stolu. Ještě přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy. Tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko zažívá tropický víkend. Obec Úbyslavice přijímá zájemce do dětské skupiny. Fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. A počasí slunečno s teplotami kolem 36 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké poledne. Meteorologové nadále varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Důležité je hodně pít a vyhnout se fyzické zátěži. Kvůli horku platí taky výstraha před požáry na většině území Česka. Obec Úbyslavice na Jičínsku stále přijímá zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli vozit své děti do okolních školek. Skupina má většinou program v přírodě a stará se taky o hospodářství, říká její vedoucí Blanka Kolářová.
2: Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali, a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo, a my tady toho máme strašnou spoustu, se snažíme využít, abychom jim to dokreslili.
0: Obec Sněžné na Rychnovsku získala třetí místo v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila aktivní spolkový život, využívání inovací a chytrých řešení v obci. S oceněním je spojená finanční odměna 250 tisíc korun. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistickému režimu.
3: Slavný státní soude, je mi těžko.
4: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
5: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
4: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace se vrátila ze světového šampionátu. Národní tým uhrál ve třech zápasech jediný bod a nepostoupil ze skupiny. Spekulace o tom, že by v roli trenéra mohl skončit Miroslav Koubek, odmítl po příletu generální manažer Pavel Nedvěd.
6: Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Máme trenéra, kterýho jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku, takže si myslím, na tom se nic nemění. Do budoucna samozřejmě tenhle tým potřebuje refresh, potřebuje nový síly, nový mladý kluky, a máme už nějakou strategii, s kterou jsme probírali s trenérem, a uvidíme, co nám přinese Liga národů. Já si myslím, že to musíme brát jako v uvozovkách zkouškový období, kdy budeme skládat nový tým na kvalifikaci mistrovství Evropy. Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Jaroměře po staré silnici na Hradec Králové pozor na omezení v části Semonice, kde pokračuje oprava mostu. Provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

tomto víkendu je to řada akcí v Královéhradeckém kraji. Český rozhlas Hradec Králové je sleduje. Budeme na mezinárodních krajkářských slavnostech ve Lamberku, odkud nabídneme hodinový přímý přenos. Bude to dnes mezi 14. a 15. Další tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Jak je? Dobrý den, dobré odpoledne. Udržujete hydrataci? Kromě vody a mléka můžeme hydrataci podpořit také konzumací potravin s vysokým obsahem vody, například okurek, melounů, řapíkatého celeru nebo listové zeleniny. Vhodné jsou teď také nápoje jako bylinné čaje, kokosová voda nebo ředěné ovocné šťávy. K hydrataci přispívají i potraviny obsahující větší množství tekutin, třeba jogurt, čerstvý sýr. Tyto potraviny mohou tvořit přibližně 20% našeho denního příjmu tekutin. Z Českého rozhlasu Hradec Králové budeme doplňovat informace, protože proto tady jsme v sobotu 27. června. Za malou chvíli to bude pohled do kalendáře, abychom si připomněli události spojené s dnešním dnem a také dnešní oslavence. A pak už písničky od srdce pro vaše hezké sobotní odpoledne. Karel Sladký vás svým provede, zdravím vás z Českého rozhlasu Hradci Králové. Dobrý den s námi a teď i se skupinou Kabáta, jejich Bárou, kterou nabízíme. Hezký den, ať už nás posloucháte kdekoliv. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den.
4: Ahoj.
2: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
5: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

0: Český rozhlas Hradec Králové a sobotní písničky od srdce. A to je možnost, abyste někoho potěšili, pozdravili. Jaké jsou kontakty, možnosti spojení s námi?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Můžete se ozvat, dát o sobě vědět. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, který aktivní 24 hodin. V předstihu jste napsali i Ladislavům k dnešnímu svátku. studio.hradec@rozhlas.cz. Stručná by měla být textová zpráva, SMS zpráva. Vezměte do ruky mobilní telefon, napište slovo Hradec, aby to k nám do Hradce Králové v pořádku přišlo. Po slově Hradec udělejte mezeru a po mezeře už napište vzkaz nebo pozdrav. Odešlete na číslo 900 1104. Krásnou sobotu v této hodině s písničkami od srdce a krásnou sobotu i bráchovi Láďovi do Vysokova k dnešnímu svátku hodně zdraví přejí Ivana, Zbyněk, Kája, babička. A Láďo, nepřeháněj to s tou prací. Tak jsme vyřídili první přání pro Ladislava k dnešnímu svátku. Do Vysokova mu rádi zahrajeme. Ale jsou tady další přání. Zahrajte do Hlinného u Dobrého k dnešním narozeninám pro Josefa Kučeru, úžasného aktivního muže, botanika, ochránce přírody a pro jeho ženu Evu. Přejeme jim hodně zdraví, pohody, radosti, spokojenosti, ať se daří, vše je OK, přátelé z Opočna. A ještě budeme hrát také Láďovi z Broumova k dnešnímu svátku. Láďo, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať tě život stále baví, to ti přejí Martin a Pavel. A k dnešnímu svátku do Opočna Ladislavovi Holešovi, Láďovi Holešovi do Semechnic, pro Láďu Fikejze, do Dobrušky, pro Láďu Kupce, těch Láďů je tady víc. Pánové, hlavně zdraví a pohodičku, přejí přátelé a seniori. Ladislavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku i narozeninovým oslavencům. Vám všem parádní sobotu. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Českýho Zazradec Králové, sobotní písničky od srdce. Zdravím Lenku, Lenko, hezkou sobotu, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, horké. Přijuším posluchačům a vám, pane Karle. A chtěla bych popřát krásný den, ač tak horký. Opatrujte se, přátelé, v tomto horku a posílám pozdrav v městě Králové. A připojuji k tomu vzpomínku na nedávno zesnulého mého tatínka, pana Václava, který byl váš posluchač. Věrný posluchač, přispěvatel se spoustou dobrých receptů a chci se trošičku pochlubit, já jsem dneska dělala podle jeho receptu šlahačkovou sekanou a dostala jsem od maminky pochvalu.
0: Jak pak se dělá, dá se to stručně říct?
1: Úplně strašně jednoduchý kilo mletého masa, jedna šlehačka a lžíce vegety. To je všechno.
0: Smíchat to,
1: nechat do druhého dne v lednici a pak pozvolna upéct hodinku a půl, pak ještě 4 hodinky, aby byla kurčička bez pokličky, podlej trošičku vody a je to opravdu strašně jednoduchý, rychlý a děkuju tatínkovi, že nás naučil takhle krásným věcem.
0: No nás také, tak to bude zítra mňamka. Pozdravujte paní Evu v městci Králové, pozdravujte.
1: Děkuju, taky vás moc zdraví.
0: Písnička pro vás všechny, pro hezkou sobotu. Paní Lenko, opatrujte se také, mějte se pěkně.
1: Díky, krásný den, nastane.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Zdravím paní Lídu Najíčínskou. Paní Lído, hezkou sobotu, dobré odpoledne.
1: Hezkou sobotu, všechny vás tam zdravím. Pohodně píte, a aby jsme to vydrželi. A tu paní Lenku děkuju za další recept, protože já hodně jako dávám si nový recepty. Dneska mám třeba stehna kuřecí v marinádě. A takže to si hned napíšu. A celou rodinu zdravím. No, vnoučata by měli hezký prázdniny. Za chvíli přijede Péťa, jdem na oslavu do Studeňan. No a hlavně Kájo a Marušku a Lidušku, že jsem s Maruškou, maminkou slyšela tenhle týden, tak jsem ráda.
0: No a jak vy s tím režimem, který jste zmínila před mnou chvíli?
1: No dobrý, no, piju a v pohodě. Tam se nechodí, jsme jenom večer chvilku a to se nedá.
0: Tak, teď také někde v chládku s písničkou od srdce paní Lido, která bude i pro vás pro hezký víkend. Mějte se krásně.
1: Kájo.
0: Rádo se stalo. Mějte se pěkně. Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď budeme hrát panu učiteli Lukáši Trefilovi do Jabkenic pro hezké prázdniny, odpočinek, energii, zážitky, možná i nové přátelství. Lukáš Trefil, který nás poslouchá v Jabkenicích na své chaloupce, tak tam pěkně zdravíme a přejeme Lukáši hezké prázdniny, hezké léto.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Michala Horáka vystřídá Radek Tomášek na přání pana Zdeňka, kterého zdravím. Zdeňku, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Kájo, hezkou sobotu přeju a hlavně to přežijte, vidíte.
0: Také.
1: No já tady mám všechny možný nápoje otevřený.
0: To je mi jasné.
1: No to je hrůzinec, jo. Ono před 14 dnama se dalo lyžovat a dneska se člověk upeče.
0: Tak, pro koho zahrajeme, Zdeňku? Komu písničku věnujete?
1: No, tu zahrajeme i mojí dceři Kateřině, vnučce Káče a Aničce z Poděbrad. Tuče, jo, a vám, Kájo, děkuju.
0: A písnička i pro vás, ať vás taky potěší a mějte se hezky a pohodovou sobotu a držte se, Zdeňku. Díky. Naslyšenou.
1: Díky taky. Naslyšenou.

0: Pozdrav do zákup panu Zdeňkovi. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V podůří Orlických hor by mohlo být snesitelněji. Zdravím pana Mílu. Pane Mílo, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Krásné sobotní poledne, pane Sladký.
0: Mám také.
2: Písničku, na které jsme se domluvili, tak bych jsem chtěl popřát poslat všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové, kteří tuto chvíli poslouchají, nejlepší stanici v českém éteru. Ať mají krásnou sobotu, ať se jim daří. A hlavně musíme všichni společně dodržovat pitný režim, aby jsme tyhle tropy ve zdraví přečkali. To je důležitý. A samozřejmě tahle písnička míří taky ke všem příznivcům Jany Chládkové, která je zpěvačkou úplně skvělou a úžasnou.
0: Pane Mílo, a co dobrého tam máte nalitého tedy, když ten pitný režim u vás také?
2: Já dávám v těle těch vedrech přednost balené vodě.
0: Balená voda. Tak, jak jste říkal, ať se všichni hlavně opatrují, abychom se mohli ve zdraví zase setkávat na rozhlasových vlnách. A teď to rozjede má kolegyně Jana. Tak tady je s písničkou, kterou jste vybral pro všechny. Pane Mílo, hezkou sobotu, pohodový víkend. Mějte se pěkně.
2: Naslyšenou. Moc krát děkuju. Naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou. Český

0: Český rozhlas Hradec Králové, sobotní písničky od srdce. Zdravím paní Jiřinu. Paní Jiřino, krásnou sobotu, dobrý den.
1: Já vám taky všu krásnou sobotu a už si mi doufám lepší slyšet.
0: Velmi špatně. Pro koho bude písnička?
1: Bude to pro všechny. Pro všechny.
0: Zahrajeme rádi. Mám také hezký zbytek, ne? No, možná, jak jsou ta vedra, taky to spojení není nejlepší, prská to tam, ale myslím si, že tím vzkazem pro všechny jste teď potěšila mnohé posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové, jak vás také potěšila. Tak, krásné léto, mějte se hezky, paní Jiřino, naslyšenou, naschledanou. A Ladislavovi z Broumova k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se ti, Láďo, daří, přeji přátelé.
2: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do

0: Ještě jedno přání zvládneme před 13. hodinou. Kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne, Český rozhlas.
1: Dobrý den, tady Olinka z Krchova.
0: Ano, paní Olinko.
1: Já bych nechal zahrát sestře a švagrovi, panu Františku Luňákovi, k výročí, který budou mít v pondělí a oslaví 46 roku spolu.
0: To je krásné. Co jim popřeje tak výročí?
1: Ještě dalších 10 roku, aby aspoň vydrželi spolu.
0: Proč by nevydrželi? Jestli se mají rádi, tolerují se, tak mají určitě krásný život a jsou si vzájemně oporou. Budete mít možnost se s nimi nějak setkat nebo takto prostřednictvím telefonu?
1: Ano, po telefonu jim pak zavolám.
0: Po telefonu. Tak my jim posíláme písničku, aby věděli, že na ně myslíte a jak jste říkala, minimálně těch 10 dalších let, ať se mají dobře. Ano. Tak, paní Holko, mějte se hezky a pěknou sobotu.
1: Taky
0: naschledanou. 46 let společného života. Tomu se říká láska.

0: Krásnou sobotu vám všem s českým rozhlasem Hradec Králové. Tato hodina patřila písničkám od srdce. Mluvím v minulém čase, zavíráme, ale po 17. hodině bude opět prostor.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Po 13. hodině budeme výletovat rozhlasové výlety a přímý přenos z Vamberka nabídneme po 14. hodině mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku. Jsme tam, Český rozhlas Hradec Králové, a po 14. hodině budeme vysílat. Karel Sladký přeje krásné odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jak se žijí Českotropy, o tom budeme teď také mluvit ve zprávách, které dnes odpoledne připravuje Radek Pulkrábek. Radku, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Zprávy ve 13 hodin.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko sužují tropy, záchranářům přibývá práce. Na Jičínsku pokračuje benefiční festival Pecka. Karolína Muchová vyhrála na turnaji v Bad Homburgu. A počasí slunečno s teplotami kolem 36 stupňů. Česko sužuje tropické počasí. Záchranáři hlásí nadprůměrný počet výjezdů, denně kolem 350. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech a s úpalem. Ohrožení jsou hlavně seniori. Ve vyhřátém bytě většinou málo pijí a jsou dehydratovaní. Pokračuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
0: Důležité je omezit fyzickou zátěž a myslet na pitný režim. Částečné ochlazení má do Česka dorazit v pondělí. Čeští záchranáři dnes odletěli z Prahy do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků a kynologů pomůže při vyprošťování osob ze sutin po ničivém zemětřesení. Do Venezuely tým dorazí před 1 hodinou ráno, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
3: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
0: Na Jičínsku pokračuje druhým dnem benefiční festival Pecka. Výtěžek ze vstupného použijí organizátoři na výrobu kované korouhve v podobě, jakou měl ve znaku majitel hradu Krištof Harant. Sobotní program v areálu zříceniny Pecka popisuje kastelán Jan Murdych.
4: Až do pozdního večera se na pódiu budou střídat kapely, festival je multižánrový, takže uslyšíme reggae, jazz, klezmer, moderní elektronickou hudbu i punk. Zazpomínáme také na krásné písně Zuzany Navarové. No a s divadelním představením vystoupí i Jiří Polehňa. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a 2 dny před startem Wimbledonu slaví 3. titul na okruhu WTA. Japonka Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím hru vzdala. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské LHL je útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si vybral ze 24. místa Vancouver. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi. A pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u jeho českého Tábora, na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, letos hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81 na 86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posezením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový zpravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes, já nevím, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Schmid, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man,

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky to je v podstatě zdrobnilina hor a jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako v loni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900. To říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chcete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak přiupravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta

0: Lípa je chráněná, to je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
1: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
2: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
0: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, je vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
3: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

Normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat, stejně jako v loni, a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěž, soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Česko se nadále potýká s extrémním horkem. V Trutnově fungují v těchto dnech mlhoviště, přibývají i pítka. Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. A počasí slunečno s teplotami kolem 36 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty. Přizpůsobit by měli délku a náročnost trasy aktuálnímu počasí a nezapomínat na příjem tekutin, říká náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.
4: Jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že může přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
3: Město Trutnov nechalo nainstalovat na Krakonošově náměstí mlžnou bránu. Důvodem je podle mluvčí radnice Adély Ščudlové tropické počasí.
5: Ochlazuje okolní vzduch, lidé ji mohou spustit tlačítkem, které se nachází po levé straně toho rámu. Takže toto opatření jsme již zavedli. Nedaleko Morového sloupu se nachází také pítko.
3: Klíšťová encefalitida zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty může dlouhodobě trápit bolest hlavy a poruchy paměti. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
6: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že je vídáme u mladých lidí.
7: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
6: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
7: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Víndl. Bylo mu 102 let. O jeho úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté kvůli tomu Františka Víndla věznili.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teploty na východě Čech 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu teď odpoledne máme hlášenou na Královéhradecku. Pozor, ve Lhotě pod Lipčany, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my pro vás už teď po 14. hodině vysíláme z Vamberka, kde se konají mezinárodní krajkářské slavnosti. Je to tradiční setkání krajkářek, které je tu možné vidět při práci, paličkuje se, jsou tu výstavy, modní přehlídky, jsou tu taky různé workshopy, jarmark na náměstí a tahle akce připomíná vambereckou tradici, která trvá už skoro 400 let, tak vám ji v našem přímém přenosu taky chceme představit. Vysíláme možná překvapivě ne z muzea krajky, ale z vamberecké sportovní haly, ale to už vám vysvětlíme za chvilku s mými hosty. Jana Kudyvejsová přeje krásné odpoledne z Vamberka.
2: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové.

ať se nahlcom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: se vivere rebel. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom skýší finej moutkář, jo. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší finaj moutká. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jak už jsem říkala, dnes pro vás živě vysíláme až do 15. hodiny z Vamberka, kde se konají mezinárodní krajkářské slavnosti. My jsme v tuto chvíli ve sportovní hale, ale ty slavnosti se konají na mnoha místech ve městě. A my už vám víc teď řekneme s mými hosty, mám tu hned dva pány. Tak jednak je to starosta města Vamberka, Jan Rejzel z uskupení Společně pro Vamberk. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: A chybět samozřejmě nemůže ani ředitel muzea krajky Vladimír Sodomka. Dobré odpoledne.
3: Krásné, byť horké odpoledne.
1: Ano, je horko, tak já musím říct, že když jsem se tady rozhlížela, tak v kurzu jsou vějíře, dámy jsou vybavené, klobouky nesmí chybět. Máte objednané hasiče, kteří jezdí po ulicích, svlažují chodníky, dokonce i lidi si pod ten jejich vodotrysk rádi vstoupí, aby se osvěžili. Takže i na to jste mysleli, ale jinak slavnosti v plném proudu a nálada zatím výborná. Co říkáte, pane řediteli?
3: Já myslím, že ano, stálo to 2 roky příprav. A ta energie, která do toho byla věnovaná, myslím si, že je vidět, byť je teda obrovské horko a myslím si, že návštěvníci jsou teda opravdu stateční, ale program je na úžasný nabitý, takže myslím si, že je co vidět, je co slyšet, je co ochutnat.
1: Přesně, oni jsou stateční, ale ví, za čím jedou, protože mnozí už tady jsou po několikáté a opravdu to stojí za to. No a já jsem říkala, že my možná pro někoho překvapivě nevysíláme teď z muzea krajky ve Vamberku, i když z toho jsme vysílali zase v minulých letech, ale ze sportovní haly, tak proč jsme zrovna tady v tuto chvíli?
2: Tak sportovní hala je největší prostor, který máme k dispozici a my jsme ho chtěli věnovat tomu setkání těch krajkářek, čili najdete tady na 40 výstavních prostorů, kam přijeli zahraniční hosté, domácí vystavovatelé, dají se zde i zakoupit potřeby pro paličkování, takže je to takové to místo, kde se seznámíte s tím, co se dělá jinde ve světě a porovnáte s tím, co se dělá u nás.
1: Je to úžasné, tady opravdu můžeme vidět krajkářky a pozor, i krajkáře přímo v akci, protože tady mají potřeby a protože tady vyrábějí ta svá krásná díla. No ale jinak celá akce, toto setkání se koná i na různých jiných místech ve městě. Tam jsou zase spíš výstavy, jsou tam vystavená už hotová díla. Pane řediteli, kde všude ještě? Já jsem navštívila třeba kostel svatého Prokopa, myslím, tam je to nádherné, tam už visí vánoční ozdoby.
3: Ano, přesně tak. My v podstatě máme, snažili jsme se pokrýt celé město, aby Vamberk žil krajkou, je to město krajky a myslím si, že všichni mají možnost vidět, že opravdu krajka je téměř na všech veřejných místech. Od radnice, přes muzeum, knihovnu, Sokolovnu, právě tu halu, kde se, sportovní halu, kde se nacházíme, jsou i v obchodech vystaveny za vitrínami, takže krajky jsou dneska všude, plus je to doplněny ze strany slovinských partnerů, kteří přivezli své tradiční jídlo z Idrie, žlikrofy, takže je možnost ochutnat i tradiční těstovinový pokrm, no a jak jste zmiňovala, tak jsme strašně hrdí na to, že se sešlo nějak téměř 1000 upaličkovaných vánočních ozdob od krajkářek z celé republiky i ze zahraničí a to je vlastně světový unikát, který je vystaven v kostele svatého Prokopa a bude tady v podstatě až do srpna.
1: Je to perfektní, protože nejenže v tom kostele je opravdu takové přívětivé klima, ale člověku v tomto horkém dni to opravdu navodí už třeba trošku zimní čas. Já doporučuji určitě, pokud se sem ještě někdo teď rychle vypraví, ten navštívit Sokolovnu, protože tam je taky nádherná výstava. Dokdy vlastně budou tato všechna místa dnes otevřena?
2: Tak dnes mohou návštěvníci přijet až do 5 hodin, kdy naše slavnosti zakončíme, ale Bienále České krajky, což je vlastně přehlídka soudobé tvorby krajkářské, včetně těch zmíněných vánočních ozdob v kostele, budou mít návštěvníci příležitost vidět po celé léto, a to každou středu a sobotu, kdy mohou využít a spojit svoji návštěvu Vamberka samozřejmě s muzeem krajky. No a myslím si, že ten letní program na ně tady pořád bude čekat a uvidí všechno, co by v případě dneska už nestihli.
1: My určitě do muzea ještě dnes pozveme a je to skvělá zpráva, protože opravdu někdo si třeba dnes řekl, že to prostě nedá v tom horku, tak teď ví, že bude mít ještě příležitost. A jak si vůbec stojí tradice teď konkrétně vamberecké krajky v současné moderní době a co to znamená pro město takovéhle unikátní setkání?
2: Tak ta tradice je živá. To znamená, že věnují se jí pořád lidé aktivně, což je to nejcennější, co je. Takže při tom setkání samozřejmě je ta příležitost vidět, jak se ty věci dělají jinde, a zase návštěvníci, kteří přijíždějí, vidí to, co tady my můžeme nabídnout a představit a čím se chceme pochlubit. Takže je to taková vzájemná výměna a myslím, že je velice přínosná.
1: Tak já už se rozhlížím po stáncích, mě láká samozřejmě oslovit krajkářky. Krajkáře nevím, je tady pan krajkář z Finska. Jde mu to výborně od ruky, ale nevím úplně, jestli bychom se domluvili. Tamhle už jsem se ale předdomlouvala s jednou paní ze Slovenska, která je z klubu Paličkovanej Čipky Nová Dubnica. Tak vám tyhle ty dámy už za chviličku v našem přímém přenosu na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové představíme.

0: Ve Vamberku se koná mezinárodní setkání krajkářek už od včerejška a Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá dnes z vamberecké sportovní haly, kde má opravdu mnoho stánků, mnoho různých krajkářek i z mnoha různých zemí, zdaleka nejenom z Čech. Jsou tu krajkářky ze Slovenska, ze Španělska, z Finska, to je pan krajkář, o tom jsme mluvili, pak jsme viděli Belgii, Německo, no je jich tady zkrátka spousta a já už teď stojím u stánku Klub Paličkovaný Čipky Nová Dubnica. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak představte nám váš klub. Vy jste tady přijeli z Nové Dubnice. Jak dlouho se věnujete paličkování a krajce?
1: No, náš klub mal minulý rok 30. výročí založenia. My sa venujeme väčšinou španiodolínskej čipke, to je pri Banskej Bystrici, Špania Dolina, pretože v Novej Dubnici sa nepaličkovalo.
0: Aha, a jak vy ste sa dostala k paličkování?
1: Prišla pani bývať do Novej Dubnice, ktorá bola samouk a najprv chcela, aby deti, keď je už mesto, aby deti nechodili kade tade, takže bude robiť taký kurz pre deti, lenže deti sa neprihlásili, ale ženy. Tak založila prvý, urobila prvý kurz, potom založila klub a pokračovali sme ženy. No a nás je 23 teraz v klube. No a venujeme sa väčšinou teda tej španodolínskej čipke, ale robíme aj banickú, to je pásiková čipka, malopárová, a potom aj modernú čipku.
0: A co to je třeba moderná čipka, to znamená moderná krajka?
1: Znamená, že berieme prvky z tej pôvodnej, z tej regionálnej čipky a napríklad nejakú tieto prívesky, alebo náušnice, alebo obrázky. No nie, že obrázky nie sú až také moderné, ale väčšinou takéto na používanie na seba, ozdoby.
0: No, vy máte na sobě krásný šperk, takovou paličkovanou brož, která je fialová a v tom jsou stříbrné kytičky, takový stříbrný řetízek. Vypadá to opravdu moc vkusně a moc krásně. Ale vy tady před sebou máte i nástroje, to znamená herduly, paličky a tady z té druhé strany už se něco rýsuje. Co to bude?
1: Ano, to je okolok, který se potom přišívá na látku a bude z toho dečka. My to voláme dečka. A robí sa to na forme, ktorá je len vypichaná. A my už to podľa toho vieme, že začneme vzor, vzor sa opakuje, taká matematika, a pokračujeme, lebo nemusíme papiere naliepať.
0: Ano, my to taky voláme dečka a tady se rýsuje takový ten okraj, opravdu ten krajkový. A to se volá u vás okolok. No a ty dečky, které už jsou hotové, tak ty tady visí za vámi, máte je vystavené, je to nádherná detailní práce. Kolik používáte těch paliček?
1: No, je to různě, od 22 párov aj 30 párov, může být, čiže 60 paliček by bylo, no. Ale už jsem robila aj také velké závesy, kde bylo 80 párov.
0: A v tom se dá vyznat?
1: Ano.
0: A máte je nějak očíslované, nebo jak se v tom vyznáte?
1: To už, viete, vždycky zoberete len vedlejší pár. Nemůžeme preskakovat páry. A vždycky vedlejší prepletíme.
0: Aha, takže by se to nemělo plést, ale určitě to chce cvik. Z kolika jste začínala? Vzpomenete si ještě na ty začátky?
1: Já jsem začala před 30 rokmi.
0: Ale s kolika paličkami?
1: No, najprv to byly len začátky dva páry, pletence a také základné pásiky, ale nás oslovila táto čipka španodolínska, tam sme išli na prvý kurz a potom nás to tak chytilo, lebo sme tam videli, tá naša prvá vedúca, ktorá bola tak. Ona potom videla aj veľa kníh na to, s touto problematikou, ale aj mňa to veľmi zaujímalo. Tak som robila len tieto mnohopárové čipky. Lenže potom ďalšia čipkárka, tu zase zaujímala pásiková čipka okolia Hodruše Hámrov. A kúpila od jednej staršej pani, ktorá robila potom už len tie hlavy typické, čo sa na začiatku robili. A bolo to na prešpánových papieroch, ako boli kedysi obaly. Lenže to tam bolo také nepravidelné. Tak sme to potom začali prekreslovať. A potom aj to zaujímalo.
0: Áno, takže ste už tvořili i takový svůj styl. No je to nádhera. Paličkujete jenom pro někoho? Nebo i doma používáte opravdu třeba na stolek v obýváku takovouhle krásnou dečku?
1: To používám, ale keď prídu vnúčence, tak už to ide dolů, lebo kreslia.
0: Ano, tak to by byla škoda. Dobře, no tak my vám moc děkujeme, tak to byla Nová Dubnica, klub Paličkovanej Čípky. Ať se daří, ať to tady zvládnete v tom horku a mějte se moc krásně. Děkujeme.
1: No a děkujeme, že nás pozvali, bylo to tu dobré, všetko v pohodě.
0: Super, děkujeme a prosíme si do režie o písničku.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Jedu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naše vysílání z Vamberka, z mezinárodního setkání krajkářek. My se vám opět hlásíme a stále se vám hlásíme ze sportovní haly, kde je asi takové hlavní centrum dění, protože tady jsou opravdu krajkářky, které nejen vystavují to, co už upaličkovali, ale opravdu i naživo tady paličkují i v tom horku, které tady panuje. A já už teď vítám u mikrofonu paní ředitelku místní vamberecké krajkářské školy Miroslavu Šustrovou, kterou jsem zastihla právě mezi stánky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, tak nejdřív nevím, jestli jste stihla už to projít tady celé ve sportovní hale, co vás zaujalo, co se vám tady zalíbilo?
1: Zaujaly mě opět nové návrhy, s nimiž vystavovatelky přijeli. Nové náměty, nové nápady, nové realizace.
0: Ano, no a návrhy, tomu se říká podvínek. Já jsem se tady s tím setkala právě v kostele, kde visí ty nádherné upaličkované vánoční ozdoby a tam je na informační tabuli napsáno, že podvínky vyrobili a věnovali ti a ti, tak jsem si říkala, co to je ten podvínek? Je to asi to, podle čeho se paličkuje takový ten obrázek?
1: Ano, říkáte to správně. Krajkářka ho má připevněný na podušce, na válci, na kterém paličkuje. On jí ukazuje směr, vzor a techniku, jak má pracovat. A tento podvínek, tento návrh k němu, technický výkres, vytvoří buď výtvarník, anebo i krajkářka sama si může nakreslit, když má nápad a nějakou inspiraci.
0: A nebo si ho prostě pořídí od někoho. No, takže podle toho podvínku se potom přehazují ty paličky. Já jsem tamhle mluvila s paní ze Slovenska, ona říkala, že jich tam má asi 20 dneska a vy jste mi na to teď při písnice říkala jenom 20, no tak z kolika umíte vy?
1: My máme v krajkářské škole vystavujeme vláčkové krajky, což je skutečně specifikum Vamberecka a Vamberka. Tyto krajky vlastně pocházejí téměř 400 let zpátky, jejich tradice se píše takhle dlouho. Vzor nebo techniku pláčkových krajek přinesla Magdalena Grambová, kdy někdy 1640 povolala učitelku z Flander. A tyto mnohopárové vláčkové krajky zdejší ženy se zaujaly, naučily se je a paličkovaly. A na těch úplně nejlepších takzvaných fajnováčích, to znamená fajnových krajkách, používaly mnohdy i 50-60 párů paliček, což je jedna palička je 100, nebo když je to jednotlivá palička, tak je to 100 anebo 120 paliček.
0: To je neuvěřitelné. Ono, já jsem tady slyšela, že to vlastně nemůže člověk splést, nebo asi může, ale že se používají vždycky ty vedlejší, ale mně to stejně přijde úplně neskutečné. Tak ale teď k vaší krajkářské škole pověste, jak dlouhou tady má tradici a jak fungujete od dětí až po dospělé?
1: Ano, přesně tak. Krajkářská škola ve Vamberku má, píše tradici nepřetržitou od roku 1889. Ta historie je samozřejmě bohatá, letopočty se tam střídají, různí jakoby zřizovatelé, bychom řekli dnes. A v současné době jsme organizační složkou města Vamberka, což je ideální stav. Město Vamberk podporuje krajkářství. Je to tradice skutečně víc než 400 letá ve Vamberku. A krajkářky k nám docházejí děti. A máme letos máme jednoho chlapečka, takže 26 holčiček a jeden chlapeček a ve větší míře docházejí dospělé žákyně, těch máme 90 a jednoho muže.
0: No panečku, ale vy tedy nejste jakoby základní škola ani střední škola, ale jste taková zájmová umělecká škola, řekněme.
1: Ano, přesně tak, jsou to zájmové kurzy ručního paličkování a když přijde ta zájemkyně, holčička nebo žena, která vůbec neumí paličkovat, tak je jednak jim všechny materiály, příze, pomůcky na paličkování, podušku, paličky, špendlíky, nůžky půjčíme pro začátek, ale většinou se děti i krajkářky dospělé nadchnou a pořídí si svoji výbavu a učí se od těch nejzákladnějších, od té nejjednodušší techniky plátnové vazby, což vlastně vychází podle názvu z plátna. Skutečně se nítě přehazují nahoru dolů, nahoru dolů.
0: No, tak to je paráda a zájemce tedy evidentně máte, takže ta tradice vamberecké krajky pokračuje vesele dál. Ono i bylo období, kdy vlastně krajka se začala nějak vyrábět strojově, neumím si to moc představit. No a teď nám zase do toho mluví umělá inteligence. Já nevím, jestli vám přes ní se dá naprojektovat úplně cokoliv. Jak to vidíte vy do budoucna?
1: Asi ano, asi umělá inteligence se naučí vše, proto se tak jmenuje. Ale druhá polovina 19. století skutečně do těch vláčkových krajek, do toho topu těch nejlepších specifických krajek z Vamberecka vstoupily stroje, které ji uměly velice dobře napodobit. Proto malinko tato krajka šla do pozadí a krajkářky hledaly nové výrazové prostředky. A pak to byly nejenom dečky, ale postupně obrazová krajka, krajka do interiéru a oděvní krajka, jakože aplikace na oděv a různé šperky, náušnice, náhrdelníky, náramky. My jsme možná, dalo by se říct, ještě stará škola, takže my si nekreslíme návrhy na počítači, ale vezmeme pěkně pauzovací papír, tušku, pero a kreslíme ručně.
0: No já přeju, ať to co nejdéle takhle vydrží, protože to má tradici, má to svoje nádherné kouzlo, které já tady můžu obdivovat a taky fotím, takže posluchači to uvidí na našem webu, na sociálních sítích. To byla paní ředitelka Vamberecké krajkářské školy Miroslava Šustrová a protože sama taky paličkuje, tak já si ji tady u mikrofonu ještě nechám a za chviličku spolu projdeme ještě nějaké další stánky.

0: I přes to horko je tady ve Vamberku mezi stánkami plnými krajky velice živo a panuje dobrá nálada. Já se teď zeptám tady návštěvnic u valašského stánku. Dobré odpoledne, jak se vám líbí na setkání krajkářek?
1: Dobrý den. Nám se tu líbí vždycky, my jsme tradiční návštěvníci a máme tady spoustu a spoustu známých, vždycky si něco krásného vybereme, nakoupíme a pak celý rok máme z čeho dělat. Koupíme si nitě, podvínky, rámečky.
0: Takže taky paličkuje to.
1: Samozřejmě.
0: Co nejradši? Jaké motivy, jaké výrobky?
1: Mění se to. Jako, už jsem došla tak daleko, že už mě třeba nebaví kopírovat jenom podvínky, ale vymýšlím si třeba šperky, nebo jsem dělala do kůže, nebo kameny obdělané krajkou, různě.
0: Vidíte to, tak to je velká nádhera. Jste tady místní z Vamberka, nebo odkud jste přijela?
1: Z Havířova.
0: Až z Havířova, tak to je ale na medaili, zvláště dneska v tom horku. Tak si to tady ještě moc krásně užijte. A vaše kolegyně, vy jste říkala před chviličkou, že je to tady snad ještě lepší než jindy. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne všem. Ano, opravdu musím říct, že letošní ročník se velmi, velmi vydařil. Konečně připadá mi, že Vamberk rozkvétá každým rokem a konečně opravdu se prezentuje jako město krajky, protože krajky jsou vidět ve výlohách, jsou vidět všude. Krásná přehlídka krajkářské školy byla podpořená městem, takže opravdu musím říct, že letošní ročník si moc užívám.
0: A vy jste taky z té party Havířova?
2: Já nejsem z party z Havířova, já jsem z party z Prahy.
0: Aha, no ale taky to není úplně blízko. Tak si ještě krásně užívejte, ať to zvládnete i v tom horkém počasí. Naschledanou.
2: Děkuji vám moc krát, naschledanou.
0: Paní ředitelko, stále se mnou ještě paní ředitelka krajkářské školy Miroslava Šustrová. Slyšela jste chválu na výstavu, to potěší, že?
3: Ano, to velmi potěší a nabije to do dalších let, do další činnosti. A my té pochvaly tady slyšíme jako hodně, což nás velmi těší.
0: Tak to vám moc přeju. A povězte, vy jste mi říkala, že paličkujete od 10 let, takže není až tak úplně pravda, jako říkala jedna paní ze Slovenska, že když otvírali klub, že tam nemohli nalákat děti, takže začaly paličkovat místní ženy. Tady paličkují i děti, i vy jste paličkovala jako malá. Já jsem se dívala tady na ty práce, na té herduly, kde už bylo rozpaličkováno. Když to někdo pokazí, dá se to párat, dá se to vrátit?
3: Ano, dá se to párat samozřejmě, ale musí jakoby obráceným způsobem. Nelze to udělat, že vytáhneš pendlíky a ono se to samo vypáře, jako když pletařka plete, vytáhne jehlici a ono se jí to samo páře. Takže my musíme pěkně postupně jeden pár po páru, špendlík po špendlíku, vrátit tu chybu, najít a celé to takhle odpaličkovat zpět.
0: Takže radši nepokazit.
3: Lépe nepokazit.
0: Ano. A co jinak byste řekla, že je na tom nejsložitější? Kdo by měl chuť začít? Určitě jsme navnadili na ty vaše kurzy, kde opravdu se dá začít úplně od nuly. Co je asi tak nejtěžší, co tak říkají účastníci a účastnice kurzu, že dělá největší problém?
3: To paličkování bych řekla, že je schopen se naučit každý, ale potřebuje k tomu právě obrovskou dávku trpělivosti. Trpělivosti, protože to musí usedět. U té porušky se to nedá uspěchat, právě aby neudělali chybu. Takže obrovská trpělivost, dobré oči, bolesti v zádech ty přijdou samozřejmě potom také s paličkováním, ale takovou tu lásku k ručním pracem, aby měla ta žena, ale i muži jsou prostě šikovní, měli šikovné ruce, šikovné prsty a ono je to i částečně rehabilitace na ty prsty v podstatě.
0: Ano. No a jak jsem říkala už několikrát dnes, tak opravdu ty výsledky stojí za to, je to krásné, my vám moc děkujeme a ať se v krajkářské škole i dál daří, mějte se moc krásně, naslyšenou.
3: Já vám srdečně děkuji a naslyšenou.
0: No a já tady ještě v rychlosti běžím oslovit paní Danu, která je tu u stánku Valašský krajkářský a řemeslný spolek. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
0: A opět můžu i vás poprosit, abyste nám představila váš Valašský spolek, čemu se věnujete, krajku tady máte vystavenou, taky krásnou.
4: Tak my jsme takovým důkazem, že krajka se šíří všude, protože na Valašsku vůbec paličkovaná krajka není jako tradiční. Ale líbila se nám, takže jsme ji přibrali do toho našeho valašského portfolia a věnujeme se jí už další dobu.
0: Vidíte to a já bych řekla, že třeba součástí krojů tradičních moravských i valašských by mohlo být něco z krajky a není to tak?
4: No jo, Valašsko bylo chudé. A paličkovaná krajka byla drahá, takže bohaté Valašsky měly na kroji, na těch tacví, na těch rukávech, nebo i ten krejzl měly spaličkované krajky, ale chudá Valaška ne. Ta měla buď háčkovanou, nebo pletenou, nebo krosěnky se ještě na Valašsku dělají. A pak je tam takové specifikum, to je zubří, a tam se dělá zuberská bílá výšivka a tam se tradovalo, že když se nevěsta chtěla vdávat, tak musela mít svůj vyšitý kroj.
0: No tak vám moc děkujeme i za tenhle ten vhled a za tyhle ty perličky z Valašska. To byla paní Dana. No máte tady zákaznice u stánku, tak já už nebudu rušit. Mějte se moc krásně a užívejte slavnosti a setkání. Naslyšenou.
4: Děkujeme, naslyšenou.
0: No a my si teď zahrajeme, přejeme dál dobré odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové, tentokrát z Vamberka.

0: No a my už se budeme pomaličku, ale jistě loučit z Vamberka, protože jsme na návštěvě mezinárodních krajkářských slavností a já opět procházím mezi stánky ve sportovní hale a opět další návštěvnice. Dobrý den, dámy, odkud jste se přijeli podívat, nebo jste místní?
1: Den, ne, my jsme až z Beskyt.
0: Vážně, tak my už jsme tady potkali i návštěvnice z Havířova. Já jsem z toho úplně konsternovaná, že jste vážili takovou dálku. Máte tady aspoň nějaký nocleh? Přijeli jste dřív, nebo přespíte, nebo jste jenom na otočku?
2: Jo, na otočku.
0: Vážně, to musíte mít krajku moc rády. Paličkujete sami?
2: Já ne.
1: Teprve začínám.
0: Aha, takže pro inspiraci, to je jasné. Máte aspoň řidiče, nebo to musíte i sami odkroutit za volantem?
1: Ne, my jsme přijeli vlastně s zájezdem v autobusem.
0: No tak to je ideální, tak alespoň, že tak, jak se vám to tady líbí?
1: Za mě moc hezká, každopádně je to prostorné, já jsem tady poprvé, takže mám tady paní Liduška je můj průvodce, takže procházíme.
0: Takže vy už jste tady po několikáté spokojená?
2: Jo, líbí se mi to moc.
0: No a načerpala jste tedy tu inspiraci do svých začátků, nakoupila jste tady třeba i nějaký materiál?
1: Koupit jsem si koupila určitě, protože vlastně tady kolegyně, dokolegyně známý chodí, takže mám nějaké podvinky koupené, viděla jsem tam mladěchy, jak tam paličkují ve škole, takže to bylo super. Sice se tam chudáci koupali ve vlastním potu, ale o to, jako mají tam hrozně krásné věci, nevím, jestli jste se tam byli podívat. A na podvinky mám i nítě nakoupené, nůžky, to, co mi prostě chybí zatím, takže jsem pokoupila tady.
0: Ještě, že my jsme vysvětlili už v našem přímém přenosu, co to je ten podvínek, takže teď už i posluchači vědí. Tak si to ještě, dámy, krásně užijte a přeju šťastnou cestu domů. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc.
0: Tak a já už se teď obracím znovu v závěru našeho přímého přenosu na pana ředitele Muzea krajky Vambereckého, pana Vladimíra Sodomku. Pane řediteli, tak jak byste to hodnotil? Teď jste s námi strávil tu hodinku tady ve sportovní hale. Sice je horko, to si nebudeme nalhávat, že není, ale nálada je opravdu výborná.
3: Já obdivuju všechny, co tady dneska jsou, co vystavují, co dorazili návštěvníky, co vystupovali. Zaslouží si obrovský obdiv a děkujeme, že dorazili, že podporují tradiční řemesla, že podporují krajku a tu naši nádhernou tradici.
0: Všechno běží tak, jak má, počasí, nepočasí. Pojďme připomenout ještě, my jsme to v úvodu už totiž zmiňovali s panem starostou, ale možná nás někdo nestihl ladit úplně od začátku. Ty krajkářské slavnosti tady máte od včerejška, ještě dnes, ale kdo to z nějakého důvodu nestihl, tak bude mít možnost ještě obdivovat tu krásu. Kdy a kde?
3: Tak samozřejmě celoročně může obdivovat u nás v muzeu.

0: máme edukační program pro zpestření, máme krásnou zahradu, kde právě pro takovéhle horké letní dny je ideální posedět. No a jak jsme zmiňovali na začátku, zmiňoval pan starosta, tak je tady program Tři zážitky v jednom, do Vamberka za Krajkou a ve středu a v sobotu po celé léto až do 23. srpna je možné navštívit jak muzeum v rámci jedné vstupenky, tak bienále, to znamená to nejhezčí ze současné české tvorby. No a světový unikát, téměř 1000 vánočních ozdobiček v kostele svatého Prokopa na náměstí.
1: No a to je opravdu velká paráda. Teď už jsme vlastně i zmiňovali v našem vysílání, že Vamberecká krajka má tradici už skoro 400 let, to je prostě obrovská tradice. A ona je zapsána na tuzemském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, ale cílem je zápis ještě do seznamu mezinárodního dědictví UNESCO. V jaké to je fázi?
0: Je to ve fázi přání, to je samozřejmě krásný, ale velmi, řekl bych, vysoký cíl. Není to pouze na nás a já věřím, že se nám podaří tady ten proces nějakým způsobem kvalitně připravit a musíme najít zahraniční partnery, tak aby jsme zvýšili šance na zapsání.
1: My to tady teď spolu ze sportovní haly asi neovlivníme, ale za mě já si myslím, že by si to Vamberecká krajka určitě zasloužila. No a v tuto chvíli to už je všechno z našeho přímého přenosu z Vamberka, ale mezinárodní krajkářské slavnosti ještě dnes pokračují dál. Do kolika hodin ještě, pane řediteli?
0: Tak já bych chtěl ještě všechny pozvat. Mají možnost zažít Vojtu Kotka s jeho skupinou DIS v 15 hodin a pak budeme pomalu zavírat.
1: Vladimír Sodomka, ředitel Muzea krajky ve Vamberku. Děkujeme za pozvání, děkujeme za to, že jste to tady s námi prošel a ať se daří. Jana Kudivejsová se loučí z Vamberka. Krásné odpoledne. Naslyšenou, pane řediteli.
0: Děkujeme moc, že jste přijeli a popřejeme návštěvníkům krásné odpoledne a krásné léto.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Česko sužuje extrémní horko, lékaři doporučují hodně pít. Většina koupaliště v našem kraji má vodu vhodnou ke koupání. Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul v Bad Homburku. A počasí slunečno s teplotami kolem 630 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Meteorologové nadále varují před extrémním horkem. Dnes a zítra můžou teploty vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Důležité je vyhnout se fyzické zátěži a hodně pít, říká praktický lékař Josef Štolfa.
7: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
5: Většina přírodních koupališť v našem kraji má vodu vhodnou ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jinolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Oblastní nemocnice Náchod pořídí robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje podepsali zástupci kraje a vedení nemocnice. První pacienty by náchodští lékaři chtěli operovat novou metodou na podzim.
8: Zařízení od čínského výrobce dodá firma do 8 týdnů. Lékaři nejprve začnou trénovat na trenažéru. Nového robota využijí chirurgové, urologové a gynekologové, a to například při operacích žaludku, kýly nebo prostaty. Pro pacienty znamenají tyto zákroky menší operační ránu, méně bolesti a kratší dobu hospitalizace. V Královéhradeckém kraji má robotické systémy zatím pouze státní fakultní nemocnice v Hradci Králové. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Na multižánrový hudební festival Bloodfest míří do Hradce Králové 20 000 lidí z Česka a z ciziny. Oznámili to organizátoři. Do areálu letiště se dostanou bezplatnými linkami MHD. Opatření proti horku doplňuje mluvčí festivalu Anna Portešová.
9: Po areálu jsou rozmístěny bezplatné waterpointy pro doplňování pitné vody a pro osvěžení návštěvníků slouží vodní rozprašovače. Současně apelujeme na všechny, aby během dne využívali stinná místa, kterých je v areálu dostat. Návštěvníci si navíc mohou do areálu přinést skládací slunečníky nebo deštníky, termosky, ruční rozprašovače i opalovací krémy.
5: Hlavní hvězdou jednodenního programu bude večer britský hudebník a držitel ceny Grammy Youngblood.
6: Sport.
5: Tenistka Karolína Muchová vybojovala titul na turnaji WTA v Bad Homburku. Ve finále v Německu vedla 6-1 a 1-0. Japonka Osaková kvůli zdravotním problémům hru vzdala.
6: Počasí.
5: Odpoledne bude na východě Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 38 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Biozátěž je dnes na trojce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Královéhradeckou pozor na nehodu v obci Lohota pod Lipčany, kde se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A je tady první prázdninový víkend. Karel Sladký vás zdraví z Českého rozhlasu Hradci Králové v sobotu 27. června. Kempy po celé republice se na začátku letních prázdnin plní návštěvníky. Je to znát i v Královéhradeckém kraji. Těm v autokempu Rozkoš na Náchodsku často nevadí ani špatná kvalita vody v přehradní nádrži. Reportáž nabídneme za několik minut. Ve Skuhrově nad Bělou vrcholí i v těchto vedrech přípravy na celostátní festival řezbářů proměny dřeva. V hradeckých minutách se dnes vrátíme do doby po 30-leté válce, kdy v Hradci Králové značně poklesla kvalita městského úřadování. Příkladem byl arciděkan Černovský, se kterým nás seznámí historička Jana Vojtíšková po půl čtvrté. A z hudby pro příjemné sobotní odpoledne Věra Špinarová, Paul Young, Jelen, Rangers, Richard Miller, Blondie nebo Jakub Smolík. Začínáme ale skupinou Lucie. Tady jsou její šrouby do hlavy. 15 hodin 5 minut. Český rozhlas Hradec Králové také online přes hradec.rozhlas.cz. Přejeme pohodovou sobotu.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

Titovy zámecké slavnosti pokračují až do 23 hodin v Kvasinách. Devátý ročník historických slavností nabízí celodenní strhující podívanou v podobě zuřivé bitvy inspirované místní středověkou historií. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské turnaje o ceny, ukázky sokolnictví a práva útrpného, připraveno je loutkové divadlo pro děti nebo škola práskání bičem Kaltoviny. O pestrý doprovodný program se starají orientální tanečnice. Nechybí dechberoucí vystoupení koní a hudební vystoupení od středověkých tónů až po metal. Celodenní program vyvrcholí večerní akrobatickou ohňovou show. Slavnosti v Kvasinách na Rychnovsku skončí až hodinu před půlnocí. Tak jak jste slyšeli, je co vidět, co vyzkoušet, šarmířské turnaje, škola práskání bičem, právo útrpné, loutkové divadlo pro děti, nenabitý program v Kvasinách. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Přejeme příjemné odpoledne. A kempy v Královéhradeckém kraji už se plní turisty. Na rozkoši se zastavíme za 3 minuty v našem vysílání.

0: Začaly letní prázdniny a hlavní sezona začala nejenom hoteliérům, ale také provozovatelům kempů po celém Česku a také v Královéhradeckém kraji. Námi oslovená místa právě na východě Čech mají zatím návštěvnost srovnatelnou s minulou sezonou. Kde začneme? Začneme na Rozkoši.
1: Takže mám dvě děti, jednu dospělou sobou, autostár na 4 noci.
2: Městský autokemp Rozkoš u České Skalice. Se svými dětmi právě přijela paní Martina.
3: Minulý rok nám pršelo, tak letos to jdeme napravit, protože se nám tady hrozně líbilo, že?
2: Bydlí v Jihomoravském kraji a na pětidenní pobyt na Náchodsku se těší. Ubytovat se chce co nejblíž k vodě.
3: My máme stán, to je jenom naše záležitost, moje a dětí. Manžel sama nejezdí, protože nám to kazí a my si to užíváme.
2: Stan si možná postaví nedaleko dalších návštěvníků, kteří si kemp vybrali jako základnu pro cyklistické výlety.
4: Kempování je dobrý, protože tady jsou ty stromy, jsou tady stánky, kde si můžete dát vlastně jakoby snídaně, obědy a večeře.
2: Popisuje Radka, která přijela z Hradce Králové. Trochu zaskočená je z kvality vody přímo u hlavní pláže. Tam se sice v době našeho povídání zrovna několik lidí koupe, Radka se k ním ovšem nepřidá. Řešení je podle ní ale jednoduché.
4: Popojedem dál za tu hráz, tam bude předpokládám čistší voda, takže tam se jako cyklisti vykoupeme, protože v tomhle se koupat fakt nechci.
2: Že je s kvalitou vody v zátočině u hlavní pláže dlouhodobě problém, připouští i jednatel kempu Petr Kejdana.
5: Nicméně i v rámci kempu najdete místa, kde ta kvalita vody je mnohem lepší, kde se vykoupat normálně dá.
2: Součástí areálu je také dětské brouzdaliště napouštěné pitnou vodou. Petr Kejdana vede městský autokemp Rozkoš od podzimu minulého roku a připravil několik novinek.
5: Mimo jiný obří trampolínu pro děti, různý houpačky, posazení a tak dále a připravujeme plážový bar.
2: Rezervací na léto je podle jednatele podobně jako loni. Dlouho dopředu si lidé zamlouvají především lepší ubytování.
5: Chatky se sociálním zázemím a s kuchyňkou mají obsazenost téměř 90%. Ty obyčejnější v tuhle chvíli 50%, ale tam máme zkušenost, že se obsazují hodně na poslední chvíli.
2: Dalším, byť výrazně menším kempem na Náchodsku je ten v Náchodě Bělovsi. Ten zahájil sezónu 1. května a momentálně má plno. Začátek sezóny byl ale podle správce Drahoslava Frýhaufa prodělečný.
6: Už jsme uvažovali, že to posuneme, protože teletejka, plyn, že jo, aby byla teplá voda. Musíme platit a jdeme vlastně do mínusu.
2: Výhled na letní prázdniny je ale velmi dobrý, rezervovaná je velká část kapacity.
6: Jsme rádi, že jsem tam nějaký místečko volný, že někdo přijede a nemusím ho posílat k sousedům.
2: To může být třeba kemp Dolce na Trutnovsku. I tam mají velkou část kapacity na následující 2 měsíce zaplněnou.
7: Nás letos překvapilo, že zatím evidujeme o něco vyšší obsazenost srpnu než tradičně silnějším červenci.
2: Říká správkyně Jana Tomová. Z Královéhradeckého kraje Václav Plecháček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Gong v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. V příštích minutách se těšte na oblíbený seriál k dějinám města Hradce Králové Hradecké minuty, které nabízíme v našem vysílání. Ale teď se vypravíme do Skůrova nad Bílou. Tam vrcholí v těchto vedrech přípravy na celostátní festival řezbářů Proměny dřeva. Vy se do Skůrova nad Bílou můžete vypravit už příští víkend. No a než řezbářský festival za účasti umělců z celé republiky vypukne začátkem prázdnin, je potřeba zajistit dostatek dřeva a také organizaci. O přípravách na velmi oblíbený celostátní sochařský maraton jsem si vyprávěl s organizátorem Richardem Poláčkem.
1: Z celé republiky vedle osvědčeného Jana Paďoura, Radka Smejkala, Petra Krejcara, Martina Bořuty, Roberta Musila se nám objeví na place Olda Plíska, Pavel Vrcula a Petr Moravec. Takže 8 řezbářů, kteří se představí akci speed carvingu.
0: To znamená co? Vysvětlete.
1: V podstatě jsme letos upustili od řezání hlavního tématu a akce je dvoudenní, kdy první den budeme řezat speed carving, to je na 2 hodiny budou vytvářet chlapi hlavičku a následovat bude potom nějaký další doprovodný program. Budeme dělat hodinový speed carving, miniaturu, něco malého, klasicky nějakou tvorbu, kterou oni si každý vymyslí sám za sebe.
0: Co obnáší ta příprava, když proměny dřeva musí se připravit dřevo, aby bylo z čeho řezat? Jak to máte?
1: Samozřejmě bez dřeva to nejde, to už máme na place, takže řekl bych, to zásadní je na místě, no a potom hromada hodin práce a hodně lidí se na to musí podílet, protože není to jenom to dřevo, ale i zajistit občerstvení, doprovodný program, stánky, no mnoho věcí,
0: je to hodně kolem,
1: tak aby to klaplo.
0: Záštitu převzal Královéhradecký kraj, to vyhlášený festival, leckdy z mezinárodní účastí. Na co se vy osobně letos nejvíc těšíte na začátku července?
1: Já se těším, jestli se nám ten letošní, ten jiný formát, jestli se nám vyplatí, či nikoliv. Je to vždycky trošičku krok do neznáma.
0: Ale to je dobře, že obměňujete. Říkáte sám jiný formát, takže formát takový, že na čas budou řezat,
1: prostě
0: vyřezávat.
1: Speed carving.
0: Volně.
1: Protože velké téma jsme opustili, protože dělat sochy, velké sochy na zadané téma, na zásobu, na sklad, bez adekvátního umístění a místa dopředu určeného nemá smysl.
0: Ale víte, co od vás hezka, že třeba ty sochy skončily mnohdy v domovech seniorů, v domovech důchodců v Královéhradeckém kraji, kde byly ozdobou a dělali radost potom, takže proměny dřeva i takto.
1: My se snažíme i nějakým způsobem, aby to mělo nějaký přesah, tak v loňském roce, ano, jak říkáte, jsme dělali asi 5 soch do zařízení Královéhradeckého kraje, do domů v důchodců.
0: Pokud by chtěl někdo letos na proměny dřeva přijet do Skuhrova nad Bělou, kde přímo se to bude odehrávat?
1: Odehrává se to v prostorách hradní zříceniny a okolo ní. Je to krásný prostředí, přírodní má to sílu, i zahraniční účastníci, kteří v minulých letech navštívili, byli unešeni z toho prostoru, z toho místa, že to tam má nějakou energii, sílu a myslím si, že se snažíme, aby tam byl program na celý den pro celou rodinu.
0: Ten termín.
1: To znamená 4. a 5. července a začínáme v sobotu ve 12 hodin.

0: Rozpavci v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli si dáme Richarda Millera nebo také Blondie. Na Jakuba Smolíka se můžete ještě těšit, to je hudební nabídka. Ale teď oblíbený seriál Hradecké minuty, ten pokračuje dalším dílem. Připravujeme ho v Českém rozhlase v Hradci Králové. Historičky Jana Vojtíšková, Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s fotografiemi najdete přehledně na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat. Soboty v tomto čase pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Jana minule mluvila o velkém poklesu kulturní úrovně ve městě v době 30leté války. Ten se promítl i do kvality městského úřadování a znalosti městského práva. Teď doplní další příklad.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes si jako názorný příklad uvedeme spory městské rady s arciděkanem Černovským, který do úřadu nastoupil na konci 20. let 17. století a záhy začal mít s městskou radou konflikty. Počátek dohadů spočíval v arciděkanově stížnosti, že mu obec dluží za poslední čtvrtletí deputát. Následovalo oboustranné obviňování, jehož průběh v řadě ohledů poodkrývá dobovou právní praxi, respektive v řadě ohledů porušování právního pořádku. Hradečtí například Černovskému vyčítali, že si neprávem přisvojil k užívání obecní baštu u svatého Antonína. Arciděkan se podivoval, že mu radní nepřejí ten kousek půdy, který chce používat jako zahrádku. Současně zpochybnil vlastnictví pozemku obcí, neboť tam prý v místech špitálu původně stál klášter, který obec přeměnila na špitál. Arciděkan dokonce prohlásil, že bude-li chtít, může ty báby, rozuměji osazenstvo špitálu, vyhnat. Udivuje i reakce radních, kteří na to odpověděli, že nikdo z nich původní vlastnické vztahy nepamatuje, že vše bylo konáno svědomím panovníka a bylo to zapsáno do městských knih. Touto neznalostí poměru ovšem nahráli arciděkanovi, který se následně oháněl seznamem dalších podle něho sporných majetků v držení obce. Stačilo tedy jedno desetiletí, aby se z městské kanceláře vytratil právnický a písaři přestali být důležitou odbornou oporou městské rady. O špitálu svatého Antonína jsme si již vyprávěli a proto si jistě pamatujete, že byl v roce 1379 opravdu založen obcí a že na Mýtském předměstí nikdy žádný klášter nestál. Spory s arciděkanem se poté vyhrotily natolik, že je nakonec musela řešit až arcibiskupská konzistoř. Jak svízelnou musela být atmosféra 30leté války, dokládá reakce hradeckých z dubna 1631, kdy prosili arcibiskupa, aby jim ponechal jejich arciděkana Černovského, že je to člověk, se kterým sice měli jisté neshody, ale již je vše v pořádku a on vykonává svůj úřad velmi dobře, dokonce je prý milován lidmi. Obava, že by mohl být do města dosazen ještě problematičtější člověk, vedla konšely k falešnému vykreslení hradeckého duchovního. Rozhodnutí však již padlo a do Hradce měl nastoupit nový arciděkan v souvislosti s myšlenkou vybudovat ve městě biskupství. A jak již víme, hradečtí byli zásadně proti tomu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Charme. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Ještě do zítra si můžete prohlédnout soutěžní rozárium v Hradci Králové, protože se stále šlechtinové odrůdy růží je třeba, aby byly jejich vlastnosti hodnoceny, tak aby se prosazovaly jen ty nejlepší. Takové hodnocení se provádí mimo jiné v soutěžních rozáriích. Jediné svého druhu ve střední a východní Evropě najdete v České republice, právě u nás v Hradci Králové. Pokud obdivujete růži, královnu květin, její krásu, charisma, bohatost forem květů, palety barev a vůní, zajděte se podívat do mezinárodního soutěžního rozária v Hradci Králové. Do zítřka máte ještě možnost.

O počasí budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. O horku samozřejmě působí problémy. Věříme, že jste teď někde, kde je vám dobře a hezky se poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Po 16. hodině nabídneme hvězdné návraty. Dnes to budou veselé ukázky a vyprávění herce, zpěváka, divadelníka i malíře Františka Ringočecha. Dozvíte se, proč se František Ringočech nejdříve vyučil, jak se dostal k malování nebo jakou hudbu miluje. A nabídneme i jeho písničky Dobrý den, také zaspívá My se nezdržíme, nebo to bude píseň o Americe. Po 16. hodině hvězdné návraty František Ringočech. Karel Sladký přeje hezké odpoledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko zažívá tropický víkend. Na zámku v Náchodě začínají prohlídky pro děti. Fotbalisté Chorvatska zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně Celsia, o 2 desetiny stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který zaznamenali Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informovali na Facebooku. Upozorňují, že nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají zítra, na Moravě i v pondělí. Důležité je v těchto dnech omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se nám udělá špatně, je dobré vyhledat stín a dát si studený obklad. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby v Praze Karel Kirs.
3: Ve chvíli, kdy dojde k poruše vědomí nebo jsou přítomny závažné příznaky typu bolesti na hrudi, dušnost nebo křečové stavy nebo bolesti hlavy, které nereagují na volně prodejná analgetika, tak v takovou tu chvíli je vhodné obrátit se na linku 155.
2: Čeští záchranáři odletěli do Venezuely. 69 lidí z řad hasičů, statiků a kinologů pomůže při vyprošťování osob ze Sučin po ničivém zemětřesení. Mají sebou i 8 psů. Do Venezuely dorazí před 1 hodinou ráno, říká velitel specializované jednotky USAR Petr Vodička.
4: Tam samozřejmě naším prvotním úkolem je navázat spojení s krizovými orgány, jak místními, tak mezinárodními, a dostat přidělené místo na práci, provést jeho průzkum a nasadit své síly.
2: Na zámku v Náchodě začínají prázdninové prohlídky pro děti. Potrvají do 30. srpna. Správa zámku doporučuje rezervaci minimálně den předem. Zábavnou formou se lidé seznámí s tím, jak se žilo na aristokratickém sídle ve druhé polovině 18. století. Pokračuje kastelán zámku Petr Těžký.
5: V rámci prohlídek se nejmenší návštěvníci podívají do apartmánu vévody Petra Verona a společně s průvodcem budou hravě plnit úkoly, díky kterým poznají život dávných majitelů Náchodského zámku. Splněné úkoly budou také sloužit jako klíč k návratu do přítomnosti. Sport.
2: Fotbalisté Chorvatska večer zabojují na mistrovství světa o postup do play-off. V závěrečném utkání skupiny L nastoupí proti Ghaně, která má účast ve vyřazovacích bojích jistou. Ve druhém duelu se vedoucí Anglie utká s poslední Panamou.
1: Počasí.
2: Noc bude převážně jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra má být jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Jaroměře po staré silnici směrem na Hradec Králové pozor na omezení v části Semonice, kde pokračuje oprava mostu. Provoz je řízen kyvadlově. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s pýchou, že jsme jako Češi národem humoristů. oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistíli z papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
9: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu.
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukánek
7: a Václav Krovka Vidalben.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já!

0: Díky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Nevím,
0: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtač.
1: No dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
2: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 10.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
0: No, asi ne. Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí, když

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže se mi líbilo. Rock and roll byla živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku. Já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord.

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silné emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botác
2: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš. Kdo jinému jámu kopá, je to tak... Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý
6: vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí svíčková. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co toho neumíš.
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano.
6: No, prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže mi přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: spalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, poč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
1: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
0: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
0: Myslím, že chudák Karel Šíp tento odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidé, že my jsme se na sebe nezlobili.
1: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
0: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
4: Já počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji

0: logiku, protože ty si věděl, že tady mluvíme o počítači.
1: To je obžaloba, to je obžaloba.
0: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
1: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
0: Ano.
1: A já ho teda musím psát na něm.
0: Na počítači.
1: Na počítači, no a...
0: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
1: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. A to není všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
1: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
1: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
4: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
1: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
4: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
1: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
4: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
1: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
4: No když mě chytíš, tak co?
1: Ale já tě stejně nedohoním.
4: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
1: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
4: Tak Ctirade, já se teda otočím,
1: tak
4: jo?
1: Tak se otoč.
4: Tak.
1: Ale je to síla, Šárko.
4: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
1: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
4: Víš co, do toho háje si jdi sám.
1: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
4: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
1: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
4: Na řípu jako na hradu.
1: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
4: Myslíš Germáni?
1: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
4: Moudrosti toho domýšlivýho starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
1: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
4: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Evropě padají teplotní rekordy. Voda na koupalištích v regionu většinou vyhovuje. Nejvýše draftovaným Čechem do NHL je Adam Novotný. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,6 stupně Celsia. O 0,2 stupně víc než dosavadní rekord ze srpna 2012, který zaznamenali Dobřichovice u Prahy. Meteorologové o tom informují na Facebooku. Upozorňují, že nemusí jít o konečnou hodnotu. Téměř 200 milionů Evropanů dnes čelí teplotám nad 35 stupňů. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. V Německu omezují kvůli horku železniční dopravu. Vláda ve Francii řeší mimo jiné vysoké teploty v nemocnicích.
3: Nemocnice nebyla klimatizovaná, v pokoji bylo alespoň 42 stupňů. Musela jsem si přinést vlastní klimatizaci, abych ochránila své dítě a sebe.
4: Popsala televizi BFM Saro Usain, která rodila v pařížské nemocnici Lariboisière. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb a odsouhlasil objednávku 30 000 klimatizací do nemocnic. Paříž kvůli horku a tlaku na zdravotnická zařízení zrušila hudební festival Solidays, kterého se mělo zúčastnit přes 20 000 lidí, a posunula taky termín pochodu hrdosti. Meteorologové předpovídají větší ochlazení z neděle na pondělí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Většina přírodních koupališť v našem regionu má vodu vhodnou ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jinolicích a na koupališti Trutnov v Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Obec Úbyslavice na Jičínsku přijímá zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli vozit děti do okolních školek. Skupina má většinou program v přírodě a stará se taky o své hospodářství, říká její vedoucí Blanka Kolářová.
5: Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali, a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo, a my tady toho máme strašnou spoustu, se snažíme využít, abychom jim to dokreslili. Sport.
2: Nejvýše draftovaným Čechem do NHL se stal v noci na dnešek Adam Novotný. 18-letého rodáka z Nového Bydžova si jako 24. v pořadí vybrali Vancouver Canucks.
6: Komplexní útočník by tak mohl obléknout stejný dres jako další odchovanec Královéhradeckého hokeje, obránce Filip Hronek. Novotný byl v Buffalu draftován jako jediný z českých mladíků v prvním kole. Měl by mít také výhodu v tom, že Vancouver prochází velkou přestavbou. Jedničkou draftu se stal podle očekávání Kanaďan McKenna, který zamířil do Toronta. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Počasí.
2: Noc bude převážně jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž bude zítra na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré sobotní odpoledne, je 27. června. Dál vám děláme společnost a v této hodině to bude o písničkách a také vašich vzkazech, pozdravech a přáních. studio.hradec@rozhlas.cz. Tetu Laťku Farskou také potěšíme v Trutnově, ale i další oslavence. Tak vám přejeme všem pohodový víkend s Českým rozhlasem Hradec Králové. Z písniček od srdce vás zdraví Karel Sladký.

0: Přejeme víkendové cesty, hlavně šťastné cesty. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Paní Lada si zatelefonovala o písničku. Paní Lado, hezkou sobotu.
2: Hezkou sobotu, sluneční. Já bych chtěla pro mýho Jeruška, který se jeli koupat na rozkoš.
0: A vybrala jste mu písničku?
2: Zakázané uvolnění.
0: Michala Hrůza bude zpívat. Tak mu ji posíláme na rozkoš a vám ji posíláme kam, kde nás posloucháte.
2: Do Velké Jesenice.
0: Do Velké Jesenice.
2: Rybíš a čekám na něho.
0: Ano, Rybíš je otrhaný, vyřizuje paní Lada a do Velké Jesenice, to je kousek od té rozkoše, posíláme také písničku pro hezkou sobotu.
2: Děkuju.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pana Petra zdravím. Pane Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral ryze letní písničku a to písničku Milana Chladila Bylo léto a kvet mák a nechávám ji zahrát jednak teda všem oslavencům, všem příznivcům Milana Chladila pro dobrou náladu a všem, kteří užívají prostě nějakým způsobem, že ty teplý a letní dny.
1: Ano, připomeneme si tuto písničku Bylo léto a kvet mák na vaše přání. Pane Petře, hezký zbytek dne a pohodovou sobotu. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Naschánou.
1: Napsal pan Pepík. Pro všechny na osvěžení, všechny lidičky, čápy, ostatní živé tvory. A co složil? Venku vládnou velké hice, můj krok míří do lednice. Pro meloun a nanuky, osvěžení, chladné záruky. Tak ať to všichni přežijeme, než všechnu vodu vypijeme.

0: A je tady prosba o zahrání písničky od Heidi Janku k narozeninám pro kamarádku Petru Zápotočnou z Teplic nad Metují s přáním. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Vše nejlepší ti přejí fajfráci. Hrajeme Petře Zápotočné do Teplic nad Metují k narozeninám. Petro, všechno nejlepší.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Střebechovic pod Torebem telefonuje pan Miloslav. Pane Miloslave, hezké odpoledne.
1: Dobrý odpoledne. Písničkou chceme popřát paní Marii Huse z domova důchodců svaté Zdislavy Třebechovicí pod Torebem, která dneska má velice vzácné narozeniny, 105 roků. Hlavně hodně zdraví a štěstí v životě vám přeje vaše rodina a k přání se připojují paní Hovorková Věra, paní Krejčí Zita, paní Jechová Hana a sousedky paní Ludmila Slezáková a Emilka Blašková. A za celou skupinu tady mužů domově důchodců vám přeje pan Miloslav.
0: To je tedy něco, 105. narozeniny, tak to tam hezky oslavte. Posíláme oslavenkyni písničku, no a přejeme i dál pevné zdraví, pohodu, ať se má ve vaší společnosti dobře. Mějte se pěkně, pane Miloslave, hezký zbytek dne.
1: Děkuju, naslyšenou.

Dali jsme k 105. narozeninám, no tedy, to je věk. Pevné zdraví přejeme a zdravíme do Třebechovic pod Orebem. Hezký den, prosíme písničku k svátku pro nejlepší zlatou tetu Laďku Farskou do Trutnova. Naše nejdražší teto, přejeme ti s mamkou Soňou všechno nejlepší k svátku, hodně lásky, dárků, štěstí, ať se ti všechno splní každé přání. Totiž celého srdíčka přejí kamarádi Milan, Ladislav, Frederik, mamka Soňa, také tety Henrietka, Andrejka a Martinka. Všichni tě moc pozdravujeme a přejeme pěkný sváteční den. Laďce Farské do Trutnova a Honza nás poslouchá v Klatovech, zdraví všechny a přeje všem hezkou sobotu.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Petra Mišková přeje všem, ať ta vedra přežijí. Tu přejeme také, zdravíme. A zdravíme pana Ladislava Kobaníka do Pardubic. K dnešnímu svátku tady má přání. Přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a už se moc těšíme, až to společně oslavíme. Moc děkuji. Dcera Veronika s manželem a vnučkami Adélkou a Nelinkou. Vnučky posílají pusu a menší vzkazuje, že se moc těší na fotbal s dědou. Tak i to jsme vyřídili panu Ladislavu Kobaníkovi. Do Pardubic k dnešnímu svátku mu hrajeme.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce, krásnou sobotu panu Jirkovi. Dobrý den.
1: Krásnou sobotu také vám, pane Kájo, já vás moc zdravím,
0: dobrý den, jaká je vaše sobota, jak si ji užíváte?
1: No já se vám přiznám, že až teďka jsem teprve vylezl z baráku, protože tohleto sluníčko je takový docela zabijácký.
0: Rozumím.
1: Ono to teda doma není o moc lepší, jak jsme se takhle spolu bavili, no ale radši nebudu takhle riskovat. A ono teďka jsem si sedl, kde se úpě, tak jsem se teďka slažil. Studený pivečko, za chvilinku přijede sestra, tak se budeme zpomálet přece.
0: Pane Jirko, vy jste mě tady tak nechal sáhnout do toho našeho archivu, ptal jste se, máte to tam, máme to. Řekněte, co jste vybral pro posluchače za písničku na sobotu?
1: Ano, já už jsem hrozně dlouho neslyšel a jsem moc rád, že máte Karla Gotta s Olgou Lounovou a písničku Dál za obzor. A písnička má hrozně i nádherný videoklip, tak jsem velmi mile překvapen, že tu písničku u vás máte a tímto bych vás poprosil o její zahrání. Ať všem, ať ti vedra nějakým způsobem přežijem.
0: Sestra přijde, půjdete k řece.
1: Tak jo, já už u řeky jsem, sestra akorát byla ještě na nákupu, tak říká, za chvilinku jsem u tebe, jak se říká, v pohodě, nespěšně, času máme dost.
0: Vy máte hodnou sestru, taky také
1: jo,
0: zdravíme.
1: Jo, to víte, že jo.
0: Pěknou sobotu vám oběma, pane Jirko.
1: A děkuji moc.
0: K té řece vám také posíláme Karla Gotta s Olgou Lounovou. Mějte se hezky.
1: Jste moc hodnej. Děkuji, mějte se krásně. Naschledanou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové, víkendové sobotní písničky od srdce. Od Kolína telefonuje pan Jirka. Pane Jirko, dobrý den, dobré odpoledne. Tak jsme se pozdravili, ale pan Jirka nemluví, není slyšet, nekomunikuje. Tak nevíme, pro koho to bude, to je škoda. Tak pane Jirko, zkuste ještě jednou klidně, a jestli posloucháte. V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. O tomto víkendu zažíváme vůbec nejteplejší dny v historii. Meteorologové původně předpokládali, že teploty budou šplhat až ke 40 stupňům a zítra by tuto hranici mohli dokonce překonat. Stalo se tak ale už dnes odpoledne. Na stanici Doksany měřili 40,8 stupně. Padl dosavadní rekord naměřený 20. srpna 2012, který tenkrát byl 40,4 stupně Celsia. V sousedním Německu také panují vedra 41,5 stupně Celsia. Praskají dálnice. Teplotní rekordy padají napříč Evropou. V uplynulých dnech zaznamenali vysoké teploty v Británii, Francii, Švýcarsku, Německu. Pokud balíte na dovolenou, tak si přečtěte aktuální informace, předpověď počasí, ten výhled, abyste věděli. Koupaliště mají plno i v Králové Hradeckém kraji, opatření přijímají i pořadatelé, organizátoři festivalů. Stejně taky tady v Hradci Králové na letišti v parku 360, kam míří tisíce lidí. Návštěvníci velkých koncertů pod širým nebem, hudebních festivalů a dalších kulturních akcí by měli myslet na své zdraví i pohodlí. Organizátoři je vyzývají, aby pravidelně doplňovali tekutiny, doporučují lehké oblečení vhodné do horkého počasí a pokrývku hlavy. Areály, kde se konají větší akce, projíždí cisterny s rozprašovačem. Zdravotníci jsou také připraveni poskytnout vodu k pití a osvěžení. Podrobnosti najdete na sociálních sítích jednotlivých akcí. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi v sobotu odpoledne. Přejeme vám všem dobrý den, a pokud balíte i na tu dovolenou, tak hlavně nic

0: Moravskýho z Hradec Králové je s vámi, tak teď na druhý pokus. Pane Jirko, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup, zdravím vás do studia a všechny posluchače a písnička letí panu Láďovi Skokanovi do Kolína, má svátek dneska, tak mu přeju hodně zdraví, vše nejlepší, ať se mu splní vše, co si přeje a potom panu Josefu Maršíkovi do Hradce Králové. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkujeme také za zavolání. Zdravíme vás ke Kolínu, pane Jirko, a mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
1: Taky, děkuji.

0: Tak jak k té vodě zdravíme z Českého rozhlasu Hradci Králové z písniček Od srdce. Paní Petra je předpokládám doma. Dobrý den, paní Petro, hezké odpoledne.
1: Ano, dobrý den, jsem doma, hlídám psa.
0: Hlídáte psa. Tak, pro koho bude písnička, komu ji věnujete, paní Petro?
1: Věnuji všem posluchačům, ať máme ten víkend nějaký poklidný, když jsou takový výkyvy.
0: Tak to vám přejeme také. Hlídejte psa. A posíláme vám písničku, kterou jste si přála. Mějte se hezky, naschledanou.

Dobré odpoledne, prosíme o písničku pro paní Zdeňku Šimkovou z Hrtyně v Podkrkonoší dodatečně k jejímu svátku. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a zejména zdraví a zdraví. Ať si tuto písničku vychutná pod pergolou na prosuněné zahradě. To vše jí přejí manžel Vlastík, synové Davida Vlastík s rodinami a vnoučaty Johankou, Štěpánkem, Danečkem, Vilíkem a Berry a sestry Jája, Věrka a Maruška s rodinami. Pod pergolu na prosuněnou zahradu do Hrtyně v Podkrkonoší zdravíme paní Zdeňku Šimkovou. Všechno nejlepší.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Nevzali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Taková je představa dovolené Xing Likes. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové končí. Po 18. hodině tady bude Lada Klokočníková s Šarmem, magazínem o životním stylu. Ten bude plný rad, tipů, doporučení pro vás. Pokud byste chtěli oslavence potěšit, znovu jim přehrát přání, která zazněla, máte možnost.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A nejen písničky od srdce. Po 18. hodině po zprávách už Šarm. Karel Sladký přeje krásný sobotní večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Krásný letní večer.
2: Kolik mohlo nám být let, nevím, budu vyprávět, co vlastně dávno moc dobře známe na spaměť a o čem

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku dnes padl absolutní teplotní rekord. Náchodská nemocnice pořídí robotický operační systém. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. A počasí slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. V Česku padaly teplotní rekordy. Ten absolutní naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam bylo 40,8 stupně Celsia. O 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Kvůli horku častěji vyjíždějí záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Město Trutnov nechalo nainstalovat na Krakonošově náměstí mlžnou bránu. Důvodem je podle mluvčí radnice Adély Ščudlové tropické počasí.
6: Ochlazuje okolní vzduch, lidé ji mohou spustit tlačítkem, které se nachází po levé straně toho rámu. Takže toto opatření jsme již zavedli. Nedaleko Morového sloupu se nachází také pítko.
2: Oblastní nemocnice Náchod pořídí robotický operační systém. Smlouvu na dodávku přístroje podepsali zástupci kraje a vedení nemocnice. První pacienty by náchodští lékaři chtěli operovat novou metodou na podzim.
7: Zařízení od čínského výrobce dodá firma do 8 týdnů. Lékaři nejprve začnou trénovat na trenažéru. Nového robota využijí chirurgové, urologové a gynekologové, a to například při operacích žaludku, kýly nebo prostaty. Pro pacienty znamenají tyto zákroky roky menší operační ránu, méně bolesti a kratší dobu hospitalizace. V Královéhradeckém kraji má robotické systémy zatím pouze státní fakultní nemocnice v Hradci Králové. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu uspěla na trávě v Bad Homburku. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skračovala.
1: Počasí.
2: Noc bude převážně jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
8: Krásný letní den přeje opět po týdnu Lada Klokočníková. Je tu poslední červnový magazín i o tom vašem životním stylu a co nabídne. Na letní plány se zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde všude můžete využít šátky jako módní doplňky. Léto je tu v plné síle, a tak v kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a taky poradíme, jak v horkých letních dnech hydratovat tělo. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme rodinné vztahy na dovolené. Taky si něco povíme o kopřivě a v konci šarmu vám ještě představíme vicemistra Evropy v bojových uměních Lukáše Sýkoru. A na mém stole už také leží knížka pro jednoho z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak teď buty a po nich voláme sympatickou, stále dobře naladěnou a usměvavou Taťánu Medveckou.

0: Jednou z osobností, které jste i letos poslali velké množství hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku, je herečka Taťána Medvecká, kterou v tuto chvíli zdravíme po rozhlasových vlnách. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno, teda ono už bude poledne.
0: Ano, ano, paní Medvecká, jsme na začátku léta, jste naším prvním letním hostem, tak jaké bude to pracovní léto teď koncem června, začátkem července?
1: My právě dneska začínáme hrát s divadlem Kalich pod Žižkovskou věží, vlastně na otevřené scéně. No potom je roztočený seriál Vraždy v kraji, který se natáčí v nádherném prostředí Českého středohoří, takže já se tam vždycky těším, jakože jedu na výlet, protože to je čistá krása, ta krajina tam. No a potom bych taky měla trošku odpočívat, protože jsem strašně moc pracovala během roku, takže potom dáli pámbu a budou lítat letadla, tak snad bych měla letět k moři.
0: Máte ráda léto? Vy jste narozená v listopadu, takže nevím, jestli to léto je to pravé ořechové, co vyznáváte.
1: To je to nejpravější a nejořechovatější. A čím tepleji, tím lépe. Vím, že všem svým kolegům lezu na nervy, protože já jsem strašně zimovřivá a je mi stále zima. No a konečně, když začne být to léto těch 30 stupňů nebo 35, no tak já ožívám a okřívám. A zatímco všichni prostě padají, že je vedro, no tak já jsem konečně šťastná, že je teploučko.
0: Paní Taťáno, řekněte mi, kde se ve vás bere ta stálá energie, radost ze života, z vás vlastně ta energie čiší. Máte na to nějaký recept?
1: Já o tom nějak moc neuvažuju, mě ten pambu takhle a ti moji rodiče by mě prostě takhle stvořili a takhle tady jsem.
0: Máte dvě dcery, Kateřinu, Kristýnu, prý už také jste babičkou, nevím, jestli dvojnásobnou, jestli to říkám dobře.
1: Trojnásobnou.
0: A jsou to všechno holčičky?
1: Ne, máme dvě holčičky a jednoho chlapečka Františka.
0: Takže co ta role babičky, ta vás také naplňuje v životě?
1: Já jsem vlastně taková jakoby sváteční babička, no když můžu a vyjde mi odpoledne volný, tak samozřejmě běžím s těma svýma miláčkama potěšit, ale bohužel myslím si, že dcery moje by určitě uvítaly, kdyby byla babičkou na větší časový úsek.
0: No, 21. červen je také nejen první letní den, ale také den otců a tak mi nedá, abych se nezastavila u vašeho manžela, scénáristy, dramaturga Jiřího Dufka, protože údajně se blíží zlatá svatba, je to tak?
1: Nepočkejte, to ještě ne. My se známe od roku 74 a svatbu jsme měli 79.
0: Tak to je ještě
1: máme,
0: čas.
1: Tak to je ještě čas, ne.
0: Pojďme trochu oslavit ty muže, v čem vlastně je jejich to krásné kouzlo toho, že vedle nás stojí a jsou nám oporou. Je to tak určitě i u vás.
1: No tak já děkuju pánu bohu, že já jsem takového muže našla a myslím si, že to je radostnější pocit, když vlastně máte vedle sebe někoho, koho se můžete opřít. No.
0: Stavím se ještě u dabingové práce a rozhlasové práce. Je tam také něco, co vás teď čeká, anebo co jste dokončila?
1: Teď jsem dělala, myslím, že se to jmenovalo Vražda za bílého dne. Ano, a dělala jsem paní venčícího psa a točili jsme to tamhle hezky krásně v plenéru. Opravdu tam byly zvuky Karlínského parku a Karlínského štěkotu psů.
0: No já bych mohla dlouze pokračovat o všech filmových rolích, televizních rolích, divadla. Pojďme si povědět, toto všechno je to, co na vás všichni i naši posluchači oceňují a jste v té naší desíce šarmantních. Byli bychom velmi poctěni, kdybychom se s vámi mohli setkat také na tom našem slavnostním večeru, na kterém si budeme připomínat 30. výročí téhleté ankety. Takže doufám, že se vejdeme do vašeho pracovního plánu a že třeba se s vámi ti, kteří vám posílají hlasy, budou také moci setkat právě.
1: Moc milý. A já jenom chci teda všem těm milým posluchačům, kteří mě ty hlasy posílají, tak moc poděkovat. Vážím si toho a vůbec ani nevím, jak je to možné, že takhle někomu stojím za poslání hlasu a ještě k tomu šarmantní osobnost, tak si představuju takovou dámu, která má klobouk a tak jako jde tím životem a já si teď tady hodím baťoh na záda a popeláším na autobus.
0: No ale víte co, takhle my si představujeme šarmantní osobnost. Takže paní Taťáno, mnohokrát děkujeme. Děkujeme za ta slova, která jste nám věnovala. přejeme vám krásné léto, ještě lepší dovolenou a budeme doufat, že se třeba toho 23. října s vámi setkáme a budeme vám moci za všechno poděkovat. Mějte
1: tak
0: se
1: moc
0: hezky.
1: Vám děkuju za oslovení, za pozvání a taky všechny zdravím a mávám tady ze slunečné Prahy toho času.
0: Taťána Medvecká, děkujeme.

0: modních trendech vítám letně naladěnou modní navrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidelného hosta Šarmu. Pojďme se tedy letně ladit, protože Jitko, ty už si v jednom z našich vysílání říkala, že k létu neodmyslitelně patří letos šátky. Takže jaké šátky a jak je používat?
1: Tak jsou to především větší tvary šátku, ale i ty menší, vlastně v podstatě jakýkoliv kousek látky můžeme využít. Samozřejmě my ho známe, že to vážeme kolem krku, v létě maximálně ještě tak, když se chráníme před sluníčkem, tak na hlavu, ale vlastně v letošní sezóně je ten šátek nebo šálka jako nutný doplněk, co se týká místo opasku, místo náramku. Pokud chceme chránit ouško třeba naší kabelky, nebo si to chceme více doladit k našemu outfitu, tak kolem otočeného toho ouška. Takže vlastně ten šátek nebo šálka fungují jako doplňky, které vlastně využijeme jinak, než je jejich klasické využití.
0: Co se týká materiálu, měly by to být tady asi ty nejjemnější materiály a hodně barevné, anebo stačí i jednobarevný šátek?
1: Může to být i ten jednobarevný šátek, záleží na našem outfitu a přesně, jsou to ty jemné látky, jemné materiály, takže hedvábíčko, jak klasické šátkové, které známe takzvaně ponží, ale může to být i ten šifon, anebo to může být i bavlněný šátek, může to být i lněný šátek, ale ty jsou trošičku takové objemnější, takže tam si dávat pozor na to, aby jsme si třeba, pokud to chceme využít místo opasku v pase, ať už k šatům, nebo ke kalhotům, nebo přes tuniku, nevytvořili takzvaně okrasnou pneumatiku kolem toho pasu, aby nám to splňovalo ten účel. Takže fakt ideální jsou opravdu ty jemňonké šátky ze šifonu, ze hedvábíčka, ze viskózy.
0: Prostě já si myslím, že je to báječný doplněk na léto. Někdy bych řekla i umělecké dílo, protože se šátky se mi vybavuje jméno Andreje Vytlačilové, modní návrhářky, která prakticky dělá krásné šátky a skutečně každý ten jeden šátek je originál a pokud si ho žena pořídí možná do svého šátníku, tak je to umělecké dílo, které tam má.
1: Přesně tak, šátky od Andrejky se dají pověsit jak na zajdiš, jak nenosíme, tak samozřejmě naaranžovat na krk, naaranžovat i na tu kabelku, jakkoliv. A myslím si, že co se týká Andrejčiných šátků, tak to je prostě investice. To vlastně nikdy nezestárne a vždycky to bude na časový kousek. Takže když už budeme něco vybírat, tak bychom měli kouknout na to, aby se to dalo nosit celoročně, což vlastně většinou u těch hedvábných šátků a šálek je.
0: Když mluvíme o šátcích, patří i k mužům?
1: Muži v létě nosí rádi třeba právě ty zmíněné lněné nebo bavlněné. Samozřejmě k sakům nosí potom i třeba jakoby během chladnější sezóny, ale myslím si, že i k ním patří a vlastně dotváří to celkový outfit a trošičku to změní, protože můžeme mít třeba u mužů lehkou košili nebo nějaké polotričko. Ten šátek tak jako vypadá ležérně a velice jakoby pěkně.
0: Hodí se to také k moři, protože já si myslím, že i tam se nám ten šátek může hodit a můžeme ho využít mnoha způsoby.
1: Přesně tak, můžou to být opravdu až ty velké velikosti, třeba 130 na 130 nebo 150 na 130 a tam už to využíváme i třeba jakoby pareo, jako sukni, anebo i jako šaty, pokud jsme odvážné a můžeme to ovázat kolem sebe, pěkně zatočit, třeba opaskem jenom svázat v pase.
0: Je ještě něco, co by si řekla na adresu šátku a hedvábných šál teď v létě, kdy tedy už se chystáme na ty dovolené, chystáme se k moři, ale chystáme se i do hor?
1: Nemáme se bát ani těch barev, ani těch jednoduchých vzorů, že vždycky ten šátek se nám do toho šatníku hodí. Zkrátka, pokud vás něčím osloví, nepřemýšlejte vůbec na tom, jestli ho teď využijete. Do šatníku našeho patří a myslím si, že tam žádný nestratí.
0: Říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která byla i dnes hostem Modních trendů. Děkujeme a přejeme ti hezké léto.
1: Děkuju a taky krásné léto všem. Naschledanou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I v horkých letních dnech mnozí vyhledávají vlažný kopřivový čaj jako nápoj, který nejen povzbudí, ale také zažene žízeň. Popíjet kopřivový čaj se zkrátka v poslední době stává znovu populární, ale kopřivu známe také dávno jako bylinu se silnými detoxikačními účinky. Je pravda, že ideální sběr této byliny je koncem května, kdy raší mladé rostlinky a kdy ji často i využíváme k jarní očistné kůře. Taky ale víme, že s kopřivou bychom to neměli přehánět. A tak jaké je správné využití? Na to se doktorky farmacie Elišky Vencovské zeptala Jana Kudyvejsová. A ptala se i na to, co všechno umí tahle bylinka podpořit.
1: My bychom tím určitě mohli začít, na co je dobrá, co všechno kopřiva umí.
2: Tak kopřiva je opravdu jedna z takových těch bylin, které se dají výborně použít i do takových těch očistných kůr, ať už očistu berete jako velkou změnu nebo i takové jakoby opatření jako na trošku probuzení toho organismu. Ta kopřiva působí jako diuretikum, to znamená, že odvodňuje, tím pádem i to tělo svým způsobem vlastně očišťuje. Hodí se tak při různých zánětech spojených se záněty močových cest. Pokud jsou třeba v počátku nebo jako taková podpůrná léčba, tak ta kopřiva má velice dobré účinky na tohleto. Kopřiva také pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi, což je taky vlastně takový benefit třeba pro pacienti, kteří trpí prediabetem nebo diabetem, tak jim to může takhle jako v tomhletom trošičku pomoci. Co se týče čaje jako takového, tak kopřiva se dá samozřejmě, ten čaj z ní se dá připravit jako ze samotné kopřivy, anebo si můžeme připravit takový jakoby kombinovaný ještě s dalšími bylinami. Dá se to třeba zkombinovat s pampeliškou, sedmikráskou, břízou nebo violkou a od každé té byliny ten čaj je vlastně poměrně jednoduché připravit, stačí od každé té byliny vzít třeba tu hrst a promíchat si to takhle.
1: Takže teď budeme pracovat s čerstvými bylinkami v této formě a jak zalívat vodou a jak horkou vodou, abychom si neponičili právě ty důležité látky.
2: Záleží, co z té kopřivy chceme dostat. Většinou takovou jakoby pomůckou nám může být, pokud máte tu kopřivu koupenou, pokud ji nemáte prostě pozbíranou, tak se dodržuje prostě to, co tam uvádí ten výrobce. Většinou to bývají bylinky, které jsou kontrolované. Ty z přírody doporučuji spařit vařící vodou a pak už můžete tu kopřivu třeba zařadit i do běžného stravování, to znamená třeba do polévek. Dá se přidat třeba do omelet, dá se přidat i do různých pest.
1: Oni jsou na kopřivě takové štětinky, které můžou štípat, pálit. Tak, jak je trichomy odstranit?
2: Právě ty trichomy se dají odstranit tím, že tu kopřivu dostatečně propereme nebo ji nějakým způsobem spaříme, tak tím se těch trichomů zbavíme. Nebo úplně takové ty čerstvé, nejčerstvější ty kopřivy. Nebo pokud někdo opravdu seká trávník jakoby na Otavu, tak tam to může získat a ty většinou nejsou ty jakoby pálivé, nepálí do rukou, tak se dají použít přímo.
1: Jak často kopřivu popíjet, abychom si právě udělali nějakou takovou jarní detoxikační kůru a nepřehnali to?
2: Tak, to doporučení pro zdravého člověka je 2x až 3x denně šálek čaje, zhruba po dobu těch 2 až 3 týdnů, s tím, že pokud si dáváme třeba jeden ten šálek čaje, spíš teda třeba dopoledne, aby nás to právě na noc třeba nedráždilo k běhání vlastně na záchod, tak v tom případě potom se dá třeba popíjet i měsíc. Opatrná bych byla u některých pacientů, kteří třeba trpí už nějakými jakoby složitějšími ledvinovými poruchami, tam bych to určitě konzultovala s lékařem. Stejně tak, pokud ten zánět, třeba jedná se o zánět ledvin, to znamená, už jsou postiženy ty vyšší části močových cest, tak tam bych byla jako opatrná s tím užívání. Stejně tak pacienti, kteří chronicky užívají léky na ředění krve, tak pokud by se ta kopřiva používala ve velké množství, tak tam to radši konzultovat.

0: po týdnu opět schůzka s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den a
0: máme
1: děkuji.
0: Máme asi 5 minut na to, abychom probrali tentokrát rodinné vztahy na dovolené, protože já si myslím, to je velice citlivé téma.
1: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě, takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
0: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
1: Obrovská, mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba. Je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí. To, že jsme na dovolené spolu, ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku. Mm-hmm.
0: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
1: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Mm-hmm. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit, umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
0: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
1: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
0: A potom bude pěkná dovolená.
1: Každopádně.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Já vám děkuji a těším se zase na shledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Možná prožíváme nejteplejší týden tohoto roku a tak nezapomínejte při pobytu na slunci používat vysoký ochranný faktor. O SPF prvku už jsme ve vysílání několikrát mluvili, tedy o tom, abyste si všímali, jestli na opalovacích krémech je zahrnuto ono SPF, tedy faktor ochrany před sluncem. Ale pokud chcete mít hezké opálení, tak je také dobré udělat si předem třeba i doma domácí peeling celého těla, který zbaví tělo odumřelých buněk. Jak o tom už bude dnešní kosmetický rádce s Vlastou Libotovskou?
1: Když budete chtít mít krásné, takové sjednocené opálení, tak předtím si udělejte peeling. Peeling celého těla a peeling pleti. Je to úplně jednoduchý, doporučím vám takový ten domácí peeling, anebo si můžete i zakoupit. Samozřejmě ty peelingy jsou. Takže domácí peeling. Stoupnete si do sprchy, koupíte si tu zakysanou smetanu, do toho dáte 5 polévkových lžic soli, nebo tam můžete dát 5 polévkových lžic kávy a na navlhčenou pleť krouživými pohyby budete masírovat vlastně celé tělo. Potom se osprchujete a nanesete si samozřejmě buď pleťové mléko, anebo si můžete nanést nějaký krém. Vynikající je samozřejmě i krém z kokosu. A milé dámy, opravdu na obličej, tam vám zase doporučím jiný peeling, je lehoučký, stačí do dlaně, když si dáte jakýkoliv olej, jestli si tam dáte olivový, slunečnicový, můžete dát třeba i dětský olejíček nebo kokosový olej a do toho si přidáte trošičku citronu nebo pomeranče, můžete přidat ještě buď tu hrubou sůl nebo cukr třtinový, nebo kávu si tam můžete přidat. Uděláte si takovou kašičku a zase na navlhčenou pleť nanesete krouživými pohyby, budete masírovat obličej, stačí 2 minutky, potom to opláchnete vlažnou vodou a nanesete si krém. Tímto je pleť připravená vlastně na takový to pěkný opálení sjednocený. A jak jsem říkala, nikdy nechoďte ven bez ochranného krému s SPF buď 30 nebo 50. A teď si řekneme něco o hydrataci, jak ji dodat. Jedna taková věc, rychlá, ráno vstanete, namočíte si ručníček do vlažné vody nebo do minerálky a nanesete na pleť na 5 minut a tím ona se nasaje vodou na celý den, co potřebuje. Hydrataci potom dodáváme i vnitřně, to znamená 2 až 3 litry minerálky vypít, to bych doporučila každý den. Určitě potraviny, které mají hodně vody, královna vody, to je okurka, takže hodně jíst ty okurky, rajčata, papriky, valit to do sebe horem dolem. A milé dámy, i ta okurka, ta vám dodá i hodně vody do pleti, takže stačí, když si jemně nastrouháte okurku, dáte si třeba 1 polévkovou lžici tvarohu nebo zakysaný smetany a nanesete si na obličej. Necháte klidně jenom 10-15 minut působit a tím ta pokožka se vám nasaje vodou a když to potom smijete, tu masku, máte ji nádhernou, takovou vláčnou, krásnou, potom stačí nanést jenom krém a budete maximálně spokojený.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

Řekla bych, že už dlouho jsme v Šarmu nesportovali a přitom o nutnosti každodenního pohybu mluvíme každý týden. A tak dnes to trochu napravíme. Ne, nebudeme cvičit, nebojte se, nebudeme ani radit, ale rádi bychom vám představili muže, pro kterého je sport celoživotní láskou. Možná vás překvapí, že právě v Hradci Králové žije vicemistr Evropy v bojových uměních Lukáš Sýkora.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vážení redaktoři, ráda vás poslouchám a dávám hlas panu Jaroslavu Svěcenému. Vaše posluchačka je Mrázková, Hradec Králové. Tak za tato slova mnohokrát děkujeme, paní Mrázkové, posíláme knížku a doufám, že nás bude i nadále ráda poslouchat. No a protože od příštího týdne nás čekají červencové Šarmy speciál, tak další ceny věnujeme opět v srpnu. To ale určitě neznamená, že byste měli přestat posílat hlasy pro naši desítku šarmantních. Jak jste slyšeli, hlasování tady bude až do konce září. No a taky připomínám, že vstupenky na náš gala večer 23. října už jsou v prodeji na hkpoint.cz. No a to je pro dnešek vše, snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a já se na vás budu těšit za týden v Šarmu speciál, kdy si o zdravém životním stylu budu povídat s Olgou Studničkovou Šípkovou. Tak hezký týden a opatrujte se, loučí se a krásné léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Česko sužuje extrémní horko, lékaři doporučují hodně pít. Na zámku v Náchodě začínají prohlídky pro děti. Nejvýše draftovaným Čechem do NHL je Adam Novotný. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 38 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezký podvečera. V Česku padaly teplotní rekordy. Ten absolutní naměřila stanice v Doksanech na Litoměřicku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam bylo 40,8 stupně Celsia. O 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Podobné teploty očekáváme zítra, na Moravě i v pondělí. Důležité je v těchto dnech omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim, říká praktický lékař Josef Štolfa.
4: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
3: Většina přírodních koupališť v našem kraji má vhodnou vodu ke koupání, oznámili to hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jinulicích a na koupališti Trutnov v Dolce. Lidé by se tam měli po koupání osprchovat. Na zámku v Náchodě začínají prázdninové prohlídky pro děti. Potrvají do konce srpna. Správa zámku doporučuje rezervaci minimálně den dopředu. Zábavnou formou se lidé seznámí s tím, jak se žilo na aristokratickém sídle ve druhé polovině 18. století. Pokračuje kastelán zámku Petr Těžký.
5: V rámci prohlídek se nejmenší návštěvníci podívají do apartmánu vévody Petra Verona a společně s průvodcem budou hravě plnit úkoly, díky kterým poznají život dávných majitelů Náchodského zámku. Splněné úkoly budou také sloužit jako klíč k návratu do přítomnosti. Sport.
3: Nejvýše draftovaným Čechem do NHL se stal v noci na dnešek Adam Novotný. 18-letého rodáka z Nového Bydžova si jako 24. v pořadí vybrali Vancouver Canucks.
6: Komplexní útočník by tak mohl obléknout stejný dres jako další odchovanec královéhradeckého hokeje, obránce Filip Hronek. Novotný byl v Buffalu draftován jako jediný z českých mladíků v prvním kole. Měl by mít také výhodu v tom, že Vancouver prochází velkou přestavbou. Jedničkou draftu se stal podle očekávání Kanaďan McKenna, který zamířil do Toronta. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Počasí.
3: Noc bude převážně jasná s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech 37 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce tam mají skončit na podzim. Tolik informace z dopravy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: zatajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. To byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuňk tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost, nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem se dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mět rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbenet.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníčky!

0: rádi.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabili dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová z Vídně? Yeah.

0: Libra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexander Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni, co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkný.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, já začneme, přátelé. Já vás teď vítám.
5: Ke mně.
6: Věro, neruš.
5: Omlouvám. Ještě jednou to ve mene.
7: Jestli si vybavujete,
1: uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli, divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchodů.

0: momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména, Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenské folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenské tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezeme Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydleli v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunikace. A i ty koncerty byly velmi živelné, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla v jednom z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
0: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí, jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem Aneb přišel svátek. No.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
2: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
3: Od Míráku.
2: V roce 2006. Co se mě nejvíc dotklo, no, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo. Protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevyjde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy a také novinky. No z tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
4: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizují. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se sa svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen jej krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídali. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili aspoň jeden den, tak

0: To mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
1: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože spolupráce nějaká se správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
0: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají. Prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě je Refufest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduchý, ale není to jednoduchý v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduchý. Jo.
1: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Alexandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival organizovala.
3: A ja som volala samozrejme Vierže, jestli ja na to mám, jestli vôbec. Proste pro mňa to bola nejaká taková čest, aby som proste delala to správne, ako, pretože nenarodila som sa tady. Miela som požehnanie. Áno, Aničko, delej. A to mne stačilo. Vzory mám v týchto dvoch ženách. Pamatuj, všechno bolo fajn. Na konci večera prišla Bože, malom sa nám odletel stan, ale... Ja vím, že je to strašne, strašne drahé. To v pamäti mám, že máš zodpovednosť za ľudí, za atmosféru, potom za počasie, samozrejme za všechno, za techniku.
1: A tak sa dostávame k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnosť, odpovednosť. Potrebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vníma rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože to bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
1: I letos nezbývá než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí v noci, ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. V neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: úvod. Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
9: dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
7: To je nádhera.
10: Já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se taky.
12: Jo? No tak jako, je to příjemné.
7: No, no ne, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na psání.
7: Velmi děkujeme.
12: Yeah.
7: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
5: Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako... No,
4: v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale vy to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
6: A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: A tebe nejde přelaďovat.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte ta, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás, tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jak si už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
5: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

Na malý posteli, u koin kojitem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvým raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočilu.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas, regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že vy jste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
4: neříkala, že to bylo...
5: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jed... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Webkami.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
6: Objímali jsme.
7: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.

0: Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
1: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
1: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
2: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
2: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
0: Klučina Viktor už se také zouvá.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
2: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
2: No jasně.
0: Proč?
2: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
1: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbé, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
1: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
2: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
6: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
6: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
6: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
6: Já se každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
2: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
2: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček? A nebo za C. Měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
1: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
8: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se

0: onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis? A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
2: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
3: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Brisseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
2: Já typu 1965.
0: Viktore?
1: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
3: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
4: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
3: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
2: Záchranáři pátrají v Hracholužské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5 hodině odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
4: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady ten e-paper mluvit.
2: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
5: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
2: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
1: Počasí.
2: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo, řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělali další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrábu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby trpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen jako na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobby redaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Moravský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalilo tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
3: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
0: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1. Počasí. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chlupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
4: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
5: Moment!
4: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
5: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
4: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
5: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
4: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
5: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
4: ano,
5: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
4: Ne.
5: V podstatě jste harmonické manželství.
4: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, nebo snad sousedé něco
5: namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jaksi...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím,
6: ale... Těžká.
4: Ano, ale přece jenom jaksi...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: Co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
4: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Tak pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
4: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mých kapsy, když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit i nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano,
5: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí, to je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila, představil. Tak.
3: Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si
3: Forst, píšu. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte
3: no.
4: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano. Tak
3: podívejte
4: tomu,
3: se, no. Má.
4: Ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let, jsem odešel
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes, z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: A jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prý, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko.
4: Jo.
3: Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. Ale... No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, podoji, prosím, ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: když jste překonali různé bouře, no. Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách, a i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co a jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne tak, co aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit.
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím, teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, se úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím, Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost zplodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: A máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v porodní kance
4: na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte, z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No
4: tak
5: já
4: nevím, ale... Když manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: Ale aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možný.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Sadbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vyprávět, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No, a co vás tak rozčílilo, pane Sadbok?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
5: Dějte se, pane Sadbok, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Car.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec Carbo, vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: anebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná Rozvod, nerozvod.
1: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
2: Jo, to znám.
1: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
3: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
1: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
2: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
1: No?
2: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
1: No?
2: To ne, to ani ne, to... No. To bych lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
1: S tím já jsem počítala, víš?
2: Jo.
1: Ale Františku, já miluju.
2: Dobré,
1: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
2: Jo?
1: No.
2: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
1: ano.
2: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
1: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
2: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
1: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
2: Jo, takhle je.
1: Ano.
2: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
1: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
2: Prosím tě, a koho?
1: Koho? Doudu?
2: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
1: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
2: Ano, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
1: No.
2: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
1: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
2: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
1: Co jsi to řekl?
2: To není.
1: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
2: No tak to v žádným případě. No. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
1: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
2: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
1: Co?
2: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. Se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
1: No,
2: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhle.

0: hradní citové pouto?
1: Nemá.
0: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
1: Totiž paní Kučerová nemůže.
0: A já taky ne, prosím.
1: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
0: tak
1: víš?
0: Proč nemůže?
1: No proč nemůže? Protože to nejde.
0: Ale no proč by to nešlo, prosím?
1: No protože já to nechci.
0: Jo tak.
1: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
0: Ale
1: je Hani, to možné?
0: Hani, nerozčiluj se. Hani, nerozčiluj se. Já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře. Tak se
1: klepe, snad buší, ne?
0: No,
1: a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilejš.
0: Ale počkej, Hani, počkej, Hani, co se ti nelíbí?
1: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
0: No, proč bych zoufal?
1: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
0: Jo, tak.
1: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
0: Úplně.
1: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
0: Ale no tak těším.
1: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
2: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťa Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Ten spod se má jako vrata u chlíva, to je hnus, já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude, jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející dvě hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav Neckář.

0: hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem Jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 250 jeden rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc a pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím nemůžu usnout. V oknu otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už by byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To by... Na co jsou horka? Když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně. Jak, už si horka vadí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju. Já bych tak spala.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžej? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na rukavu, co jsem tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme, jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: kříž. A Franta Nedvěd.
1: Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, pane Macou.
1: Ano.
3: Tady Marie od Blatenska.
1: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
3: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
1: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují, a najednou tam bude nedýchatelno.
3: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona, ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy prostě, kde je sníh a led, ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
1: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
4: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy milé. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
5: Co pořád máte?
4: Nic, Mariko.
6: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
7: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
8: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě kardová. Dovolíš?
7: Prosím.
5: Tak tady to máte, pánové.
4: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není
8: nás. Tak jedna. Jasně, jo? Pojď.
5: Ale tati, teď já...
8: Řekl jsem, pojď.
1: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
3: Ano, ano.
1: A co teprve siest na běžkách? Zahřálo. Co ten siest?
4: Ale zmákla si to skvěle.
1: Sníženky a machři, vydrž prťka,
3: ano,
1: vydrž.
3: Vládali to dobře.
1: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale... Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižní Čechách, na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
3: No, poklouchejte asi takhle. Ta stará 200 letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou ještě, starou bylo, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
1: No tak to je ale zázračné.
3: A mám
1: potom
3: tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám v oblíkánce, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
1: To je fakt, takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
9: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
10: Tak jást.
1: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku, už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařilo. chaloupko čelem k lesu, no, ke mně zády. Jo, jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, ano. Vidíme, ale těžko říct, romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
3: Děkuji
1: noc.
3: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
1: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a zase one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: mě napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na lukách, na polích leží umazaný sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak
0: to? To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni ano, nazí ještě v tento
2: ano,
0: čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady teda.
0: Ať už máte vířivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: No tak já si počkám, protože...
2: A je tady.
0: Ano.
2: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
2: Ano. 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a trávte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana, ze Semilska.
0: Ano, Hano, povězte, váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný. Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoliv chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na lokte?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Mm-hmm.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladla, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena, žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk, ale jako můžu říct prostěradlo, ne, to je moc veliký, v tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo.
3: To vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: A to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská. Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: Já jsem se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupovitím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, vcelku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám, čekám, čekám. Třeba vy. Halo, halo, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No a nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezky,
0: to je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: To si zetra nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou?
4: Asi
0: já myslím, že
4: asi
0: taky ne.
4: Teda, no.
0: Jednou jsem se to pokoušela takhle v jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček, schladí?
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo, ještě aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře, no, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc, mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc, zdravíme směr Jižní Morava a co vy, kde nás posloucháte, zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. A ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: A je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to je moc pěkný, pijeme tady víno u auta, je to je moc hezky. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi. No.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže tady zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam...
4: Ano, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady hezký kuňka, je tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, no, a to tak si musíte dovíct.
0: No to je jasně, to nás nepohostíte ani vínem, jako no to je
4: no. No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no, ještě tak to byste muselo lepší teď, dokud ještě
0: no,
4: je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: no tak
4: jsme
0: skvěle, tady. Užívejte, udělejte no, si nádhernou jste, romantickou jo. Noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A
4: děti
0: užijte
4: jsme,
0: si to.
4: Jsme odnožili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... Je nám teda líto těch, kterým je teda teplo, v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven, ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím, to, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt, tak to doporučujeme.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěsit ty prostě radla mokrý, teda,
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vstavuju. Zdravím jo. Vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Haló, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer.

0: prší a že není hezky, tak teď to máme. Mm. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit, no. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe, rozpráším taky sebe.
1: To je pravda, postříkám, taky jsme to používali.
0: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
1: A teď už si můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
0: No, to je špatné, já už jich mám málo.
1: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
0: Nedá se, no, horko, no, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
1: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je, být buzený papouškem teda.
0: No, a ono jich je víc.
1: No, protože soused nebude úplně normální v tom případě.
0: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Takže nejsme nějakej. No.
1: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
0: No,
1: hlavně se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
0: No, tak co víte, už jsem stará bába. A takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak když je tady 1.30.
1: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
0: Mažu se s ní, nemažu se dovnitř, mažu se v ně.
1: Nemažu se s ní.
0: Ne, mažu se s ní, ale ne, neopijím se s ní.
1: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to,
0: i
1: než
0: vám,
1: to zaberete.
0: I vám taky krásný zbytek šachty.
1: Děkuji, ať se daří. No. Žako růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No nic, popojedem.

0: něm, co jsem psal.
1: Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá, jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější. Oh.

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, její jméno a příjmení Lubomír Mašek by byl unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím typem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové... Ano. Ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku. Nic se neděje, hlídá si vás.
4: No on slyší, že mluvím tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník,
0: ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu, s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl, ne že nebyl čas, ale míváme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady je všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní
0: jednotka. Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na prd... na nic.
4: Dobře jste to řekl, to mám ju zatímnat, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to... no, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od tého a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju, Dobrou noc.
4: Já vám děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... Až tak, kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky. Kroupy je velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou 30, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou 30, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, no, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, tak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek. Ochladilo mě, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No. 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, dobře.
3: Ale drží to. Mě je sluníčko do bazénu až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedovedu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: To taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: Ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce, proplej nebo okopat, ale jenom rychlovka, nebo vyštípat rajský, nebo tak něco narychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomto počasí.
3: No potřebuje, to je jako blázen, ty rajsky, když nevyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No, to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za barákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře, já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citrón nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, ne, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola.
0: Mm-hmm.
4: To je moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady v hlavátku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Že to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá, no.
0: No,
4: už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádnej spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám, kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, no. Se vám daří.
2: Noční linka.

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 41. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: Jsou-li vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, aby jste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím. Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Takže říkala takhle venku. Tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dávalo lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkuste pít, no, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy a ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Uh-huh.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme vlákový salát nebo okurkový salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu. Což je velice teda příjemný, to můžu říct, že hezky máte, že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinstvo, ale nic mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch? To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně no. Já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak jdu spát.
0: Dobře, zkusíme. Děkuji moc.
3: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když je můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celý tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepíná. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uhersko-Brodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu. Ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám
5: dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže
0: takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky, to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak.
0: No a taky co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to, ne.
5: Já akorát do 10 dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale travičku.
0: Počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a, ne, to, a sekala. To,
5: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
0: Jo tak.
5: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem, to už je taky, no víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: No, tak já levák nejsem.
0: No já vím, to je jenom, že jsem to tupil.
5: Já nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí odstranit srpem.
0: Mm-hmm.
5: Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni všetci sekají takovýma týma, to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív, chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé, třeba půme hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu, budou blackouty, anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuji i za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
5: No právě.
0: A tak fajn.
5: Zítra sec nebudu.
0: No zítra to doufám. Oberu
5: bylinky, roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase.
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch desíti, to bylo, když jsem sekla tím srpem, bylo 21 stupňů, tak to ještě. Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat.
5: No, hlavně to
0: nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
6: Co to děláte? Seču troubo.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko...
2: Noční linka.

0: vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar z Krnova.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Krnovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. A chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mi chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam prostě skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky. Je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje. No a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje a jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nacházejí v modré části spektra, takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, dobro, že jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Mm, ještě tady je...
1: Vlasta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju,
1: jo?
0: děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana z Jirkova. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu, tak používám hodně vlažnou.

0: ty pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Icarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním Městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potuček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten les, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslíte, jako Kunratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem, a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7 místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují to v lékárně, jo, prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takovej, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešně má. To
0: mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo, samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jako by líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně, a zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo, acidofilní mlíko, ano. Nebo něco takového, pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo,
0: nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit.
1: Děkujeme.
0: Končíme. Naschledanou, děkuju.

0: za zavolání a za napsání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, končíme horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou, tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou, ano, mimořádně i v neděli, anebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně. Snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta, to je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii, no a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dykl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, to já tohle mám celý život. A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí práce si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: My tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pocem, to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brži. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní na Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mecký salám.
5: No,
7: ano,
5: tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý její, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla, taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak... Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.

0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
1: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo, růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takovej potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám Turnov, Brán.

0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
1: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.